jsem dneska nenašel tak hezkou nahrávku. LPčka jsem všecky zahodil, když jsem se po druhý stěhoval, protože od toho bolej záda a není na to místo v bytě. A dneska to teda mám na CDčku v taky docela hezkým podání s Magdalénou Hájošiovou a slovenským rozhlasovým orchestrem, tehdy ještě československým rozhlasovým orchestrem z Bratislavy, dirigent Ladislav Slovák. Ale to LPčko, co jsem si koupil, já si asi neodpustím tu historku v těch Drážďanech. Tam se tyhle ty věci dobře nakupovaly, protože to bylo levný a měli víc soudobý hudby. Já jsem byl takový sběratel a tady to bylo dost nedostupný. Takže jsem tam prostě byl v nějakém obchodě a teď jsem se domlouval svou mizernou gymnaziální němčinou. Sešrouval jsem složitě tu větu, že bych chtěl teda nějakou hudbu a pak jsem většinou nerozuměl ty odpovědi. No ale nějak se mi podařilo, že už jsem měl v ruce toho Šostakoviče a teď jsem se ptal, jestli by měli něco ještě modernějšího. Jenže bohužel jsem si poplet slova a místo noh ještě jsem řekl nur, jenom. Jo. A ta slečna mi nosila čím dál starší hudbu. Protože se zřejmě ptal, to máte jenom takhle málo starou hudbu nebo co. Šla asi pětkrát a nakonec mi přinesla nějakou předrenesanční věc. Tak, myslím, že už si můžeme poslechnout Šostakoviče.

0: čtvrtou část ze symfonie číslo 14 od Dmitrie Šostakoviče jsme vyslechli v nastudování Ladislava Slováka se symfonickým orchestrem českého, tenkrát tedy československého rozhlasu. Solistkou byla Magdaléna Hájošiová. Jsme na návštěvě u Martina Smolky a Martin už drží v ruce kompaktní disk s hudbou Oliviera Messiaena.
1: No škoda, že ten disk nemůžeme ukázat posluchačům, ono to má pěkný obal, bílej. Koupil jsem si to v Paříži, takže to už, ani bych to nemusel pouštět a už je to takový milovaný předmět. Úplně si pamatuju tu ulici a ten obchod prázdný, ceny vysoké, ale jinak bylo všechno snadné. A koupil jsem si tohle toho Messiaena tak trošku vlastně naslepo a měl jsem štěstí, ta interpretace je výborná. A ta skladba Messiaen kvartet pro konec času. Jednu část si poslechneme a tam je dojemný příběh, možná ho říkám zbytečně, asi to leckdo zná, že Messiaen byl jakožto francouzský voják za druhé světové války, z kraje druhé světové války, padnul do zajetí a byl ve Zhořelci, Görlitz, v zajateckém táboře a tam nakomponoval tuto úžasnou skladbu, jedno z největších děl 20. století. A taky s úžasnou duchovní hloubku to má. No a teď historie, pamětníci říkají, že hráli na porouchaný nástroje. Byl leden a hráli vězňové. A měli nějaký porouchaný nástroje. Byla zima příšerná. Ale tisícový publikum, několik tisíc lidí, včetně personálu tábora. A měl štěstí prostě na nějakého osvíceného velitele německého, protože ten obstaral Messiaenovi notový papír, umožnil mu, já mám to takovou pěknou knížku, vlastně je to katalog z nějaký výstavy všech možných Messiaenových předmětů. Takže tam je i vyobrazena partitura Petrušky, kterou si prostě Messiaen do toho lágru nechal poslat z domova. Stravinskýho Petrušku, noty. No a nejdojemnější je na tom, že brzo po tom koncertě byli všichni čtyři hudebníci propuštěni domů do Francie. A ta skladba je nádherná a já jsem vybral tu část, která se jmenuje Tanec zběsilosti pro sedm trumpet. Čili je tam jasně slyšet ta souvislost s apokalypsou, se zjevením svatého Jana, které ovšem si Messiaen přizpůsobuje. Jednak je to instrumentální hudba a každá z částí té skladby má nějaký takový název, který odkazuje na to zjevení svatého Jana, ale zároveň je to takový vizionářský Messiaenovo básnický vizionářství. No a ta skladbička, já ji taky rád analyzuju se studentama, ono je to totiž, ta věta je celá unisono. Čtyři nástroje, klarinet, housle, klavír a violončelo hrajou celou dobu všichni pořád jednohlas. A je to úžasné kompoziční cvičení nebo objekt pro analýzu, protože teď mě napadá, že budu říkat něco podobného jako u toho Mahlera, u toho Adagia. Ta melodie se velmi rafinovaně pořád rozpíná přes větší a větší rozsah. Na vrcholu jsou obrovský skoky přes čtyři oktávy a podobně pracuje s intervaly, ty se taky od malých povětší, ty kroky jednotlivý, melodický. Podobně s dynamikou, která na začátku je taková střední a pak se na chvíli stiší a na chvíli přidá a postupně se taky takhle rozepne, jako je to velmi rafinovaná kompozice a přitom je to tak krásný a působí to vlastně spontánně, jako kdyby to naimprovizoval.
0: Tak si tuto větu poslechneme, je to jedna věta z kvartetu pro konec času od Oliviera Messiaena v podání členů souboru Waltra Boykense.

0: jednu část, konkrétně tedy šestou část z kvartetu pro konec času od Oliviera Messiaena, jsme vyslechli v podání členů souboru Waltra Boyckense. S Martinem Smolkou postupujeme dál a dostáváme se k Johnu Cageovi.
1: Není potřeba se lekat, je to ta skladba od Johna Cage, která se dobře poslouchá, která vlastně zní skoro jako kdyby ani nevznikla v 20. století. Protože Cage za mladá asi 10 let vydržel psát jenom pro bicí a pro klavír a přitom taky vynalez ten svůj preparovaný klavír. A poprvé z toho vybočil někdy v roce 1949-50 a napsal smyčcový kvartet. Jmenuje se to String Quartet in Four Parts. My si poslechneme první a druhou část. Ale něco z těch bicích mu tam zůstalo. On si totiž předkomponoval, a i v partituře je to i v předmluvě, předkomponoval si několik takových krátkých úryvků. Někdy je to akord, někdy jsou to dva tóny, někdy je to maximálně takt. Takže si vytvořil takovou jakoby sadu bubnů a na ty se tam prostě hraje. Jo? Ty úseky se takhle střídají v takový mozaice. No, a interpretaci, kterou mám doma, nejdřív jsem to kvůli ní nechtěl vlastně pouštět, ale tak dlouho jsem ji poslouchal, až se mi zalíbila. Totiž to hraje smyčcové kvarteto z Lipska. Nahráli to někdy, myslím, ne tak dávno. Taky jsem to někde dostal asi při nějakým zájezdu svým jako skladatelským. A oni to nacvičili snad až příliš důsledně. Protože Cage, jak to nakomponoval z těch částí, trošku to tak jako skáče hluboko, vysoko, uprostřed, akord, jeden tón, tak ono to v jiných interpretacích je dobře slyšet, to střídání a to, jak to vlastně úplně jako nenavazuje, ty švy tak jako hrknou. No a tady ti důslední lipští, ti potomci Johana Sebastiana, to nacvičili tak precizně, že tam ty švy není slyšet v té první větě. A to střídání těch nástrojů je prostě uhlazeno. A ve druhé větě bych jim zase vytknul, ta je taková klidná, a oni tam jsou akcenty a oni hrajou hrozně důkladně. Čímž ten klid trochu narušujou. Ale stejně si to poslechněme.
0: No ještě než si to poslechneme, tak mi řekni, jaký ty máš vlastně k tomu osobní vztah. Ke Cageovi vůbec.
1: No já už jsem chtěl být stručnější, ale Cage to je fantastická postava, jeho dílo. Pro mě jako pro skladatele. Někdy ty nahrávky třeba i mě nebaví. Ale poznávání té osobnosti, toho, co říkal, toho, co dělal, toho, co vyzařoval, a je to nepřeberný. Tak to poznávání je prostě velký zážitek, to stojí za to. No a tuhle tu skladbu mám jaksi rád i ve zvuku. To je těsně před tím přelomem, než přišel s těmi krajními modernizmy po válce, tak měl takový období stišených lirických skladeb. A v tomto smyčcovém kvartetu se používají téměř výhradně nebo převážně konsonance. Je to skoro v A-moll.

0: To byly dvě části ze smyčcového kvartetu od Johna Cage v podání Lipského smyčcového kvarteta. Já jsem se teď odmlčela Martine Smolko, u něhož jsme na návštěvě, protože tady hledím na ta naše CDčka srovnaná a vidím, že po Johnu Cageovi máme připravenou skladbu od Arvo Pärta.
1: Jednak jsem to CDčko zase získal při příležitosti, na kterou rád vzpomínám. Psal jsem skladbu a měl jsem vynikající provedení díky sbormistru, který se jmenuje Petr Dijkstra a v té době byl sbormistrem sboru Bavorského rozhlasu z Mnichova, což je vynikající sbor. Tak zase při příležitosti toho, jak jsem tam přijel na zkoušky, mi prostě darovali několik CDček. A tady ten Pärt mě hezky překvapil, protože jsem tu skladbu neznal a ona je taková veselější, světlejší. Pärt, to jeho typický Tintinabuli, bývá takový, jako hodně to připomíná jako vzdálenou historii, že jo, bývá tam taková atmosféra chrámu, vážná. A tato skladba je prostě světla a střídají se tam světy, není to jednobarevný. A je tam určitá odlehčenost. Jak jsem se dočetl, souvisí to s textem, protože ten text je prý o tom, jak svatý Ambrož křtí svatého Augustína a zpívá u toho Te Deum, které složil. A svatý Augustín se k němu přidá, jako by to Te Deum dávno znal, neměl odkud. A zpívají to spolu. A ne, že by se nějak přidal a dával nějaký druhý hlas, jak by to bylo dneska. Oni zpívají antifonu, čili se střídají, odpovídají si. A je to prostě vyprávění o zázračné inspiraci. No a zajímavé je ještě, že Pärt to našel vlastně v nějaké ruské publikaci z roku 1902 a líbil se mu, inspiroval ho archaický jazyk. A tak to nechal přeložit do italštiny a zhudebnil to. A zhudebnil to touhletou veselější notičkou než obvykle. Skladba se jmenuje Dopola Vittoria.

0: Skladbu jíždal její autor Arvo Pärt, název Dopola Vittoria, jsme vyslechli v podání sboru Bavorského rozhlasu se sbormistrem Peterem Dijkstrou.
1: Hanse Abrahamsena jsem poznal tak trošku díky tobě, Vando. Prostě jsem si jednou namátkou tady na lednici pustil zmáčku rádio večer a tam hrála překrásná hudba. A bylo to, myslím, z Hradeckého festivalu. A byla to skladba Let Me Tell You od tohohle toho dánského skladatele. A to zase teda jdeme zpátky k určité vážnosti až tragice. Ale o té skladbě chci říct dvě věci. Jednak její fantastičnost vděčí to prostě za velkou působivost pěvkyni, pro kterou to bylo napsáno, Barbara Hannigan, Kanaďanka. A upozorním na něco, co vlastně v jejím podání není ani poznat. Že to je hrozně těžký zpívání. Že tam jsou velikánský skoky, jsou tam závratné výšky i pro ten soprán operní. A pak je tam taky zajímavost, kterou jsem si pro sebe nazval jako kodrcání dlouhého tónu. Já za chvíli vysvětlím, proč se o tom zmiňuji. Že tam prostě jsou dlouhé tóny, na kterých se děje něco takového. Tak to jako poskakuje. Nebo přerušuje se. No a ten Abrahamsen je zajímavý tím, že ono to zní, ten zvuk, aspoň tak jako na první nebo povrchnější poslech, je srovnatelný s tím Mahlerem, třeba s tím Adagietem. A Abrahamsen má různé nenápadné, rafinované prostředky, jak to vlastně obohacuje, až je to úplně jedinečné a nezaměnitelné. Jedna věc je třeba, že v tom partu pěveckým, který celkem by mohl působit konvenčně, ona to zpívá taky prostě s užitím takového toho operního fondu, tak je to kodrcání toho dlouhého tónu. Další zvláštnost, veliká zvláštnost, tam je poslední část desetiminutová, která je asi nejpůsobivější. Tam prostě zní normální akord a ta tercie, to, co rozhoduje, jestli je to dur nebo mol, on tam k tomu přidá čtvrttón, on to rozlaďuje. Ale tak jako je to tam vlastně tiše, nenápadně v těch smyčcích. Takže my slyšíme ten hezký akord, ale je malinko nemocný tímhletím narušením. Trochu tam bzučí ty interferenční rázy. No další taková rafinovanost, že souběžně tam bubeníci šustějí. Oni mají nějaký papíry, kterýma jako vláčejí po bubnu.
0: A jako ve šné, v jiné skladbě Abrahamsenově.
1: Tam je to výrazněji v tom šné. A pak tam má takový sestupný stupnice, které jsou i z jiných tónin, které tak jako v pozadí klopí tady dolů. Každá v trošku jiném tempu. Jo, takže takovýmhle jemnýma jako věcma, které tam jsou nenápadně přidaný, je to nakonec jedinečný. Ta hudba, která je jinak přijatelná i pro konvenčně založené ucho.
0: Ona je ta skladba velmi dlouhá, takže předpokládám, že ty si zase vybral jenom nějakou její část nebo části.
1: Hlavně tam bude teda těch posledních 10 minut, ale předtím si poslechneme ještě 7 minut hudby, která tomu předchází, aby jsme to měli v tom kontextu, že nejdřív je to trochu hůře stravitelné, temnější, drsnější a pak přijde ta záře.
0: A je to z nahrávky s tou Barbarou Hannigan, tedy samozřejmě, a se symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu pod vedením Andrise Nelsonse.

0: Tak to bylo několik závěrečných částí z mnohem rozsáhlejší skladby Hanse Abrahamsena Let Me Tell You. Sopránový part zpívala Barbara Hennigan, ta pro níž vlastně ta skladba vznikla. Orchestrálním partnerem jí byl Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu, který řídil Andris Nelsons. Martine Smolko, co pak držíš za CDčko v ruce teď?
1: No jak tak postupujeme tou historií ke dnešku, tak teď jsme opravdu skoro v dnešku. Skladba vznikla v letech 2015 až 2017 a je to skladba mého kamaráda, který býval před lety mým studentem na JAMU v Brně. A ta skladba vyšla v Anglii. Adrian žije, protože se zamiloval do Španělky a osud ho prostě zavál do Španělska, že žije ve Španělsku, má tam rodinu, je Slovák a když byl na JAMU v Brně v Čechách, tak ještě studoval v Litvě a v Rumunsku. Tak takovýhle internacionál je ten Adrian. A pustím zase jednu větu, pětiminutovou z dvouvěté skladby. Je to kánon v D-moll a ten se mi prostě strašně líbí. No a to téma toho kánonu se jakoby pořád dere vzhůru a má v sobě takovou netrpělivost, spěch a těch tónů, které jako jdou jak po velkých schodech nahoru, je nejdřív 5, pak 4, pak 3, pak 2. No a tohle to krácení, mám chuť říct postřižiny, to se děje pořád dokola. A to vlastně říkám proto, abych vysvětlil, že je to velmi umně zkonstruováno. A že je to jedna z těch skladeb, který rozbíjejí takovou tu pověru, že když je něco racionálně zkonstruováno, že tam není cit. Protože ta skladba je vlastně, má v sobě takovou zraněnost, takovou zasaženost, jako kdyby měl šrám na srdci nebo nesl tíhu světa. I když stylově to může trošku připomínat minimalismus.
0: Ten kánon je psán pro obsazení housle, violončelo, klarinet a klavír a hrají ho Mira Benjamin, Anton Lukoševěce, Heather Roche a Philip Thomas.

0: Vyslechli jsme jednu větu z dvouvětého kvarteta. Kvarteta pro housle, violončelo, klarinet a klavír v podání Miry Benjamin, Antona Lukoševice, Heather Roche a Filipa Tomase. Autorem byl Adrián Demoč. Adrián Demoč a ten, u něhož teď sedím doma na návštěvě a který nám tu krásnou hudbu pro sobotní dopoledne na stanici D-dur vybírá, je Martin Smolka.
1: No a teď se dostáváme k takové mojí celoživotní lásce a to je minimalismus Steva Reicha. My to tak tady říkáme v Evropě, že jo? I když Američani vyslovují rage. Skladba se jmenuje Music for the Large Ensemble a je to ta originální nahrávka ze 70. let, kterou natočil Reich se svým ensemblem Steve Reich and Musicians. A já jsem tuhle tu skladbu slyšel prvně už na té konzervatoři, ještě jsem tápal, komponoval jsem tak trochu jako Bartok a taková hudba se mi taky líbila. Malinko už jsem koketoval s Webernem a s nějakou jako novou hudbou poválečnou, ale spíš skoro s takový jako věrnosti tomu zakázanému ovoci, než že by se mi to už líbilo. No a najednou ten náš pan profesor František Kovaříček mezi tu analýzu Bacha a Beethovena zamíchal zvláštní hudbu, která mi připadala trošku jako když je v televizi nějaká přestávka. A hraje nějaký takový ten tehdy býval žánr, který snad už neexistuje, jako zábavní orchestr Českého rozhlasu nebo něco takového. Bylo to takový, myslím, že tomu říkala ta generace našich otců vyšší populár.
0: Ano, ano.
1: No a František Kovaříček byl úžasný, protože on měl rád Stravinskýho, co bylo pozdější, to mu moc jakoby se nelíbilo, ale měl v sobě, prostě on taky léta pracoval teda v rádiu předtím, takže toho spoustu znal od tamtud. A on prostě nám ukazoval i dával nám poznat i věci, které mu nevoněly. A získával je tak, jsme uprostřed nejhorší normalizace, rok 1980, a on neměl chalupu na Šumavě, a tam poslouchal vídeňský rádio a bavorský rozhlas a měl kazeťák a když přišlo něco, co mu připadalo zajímavý, tak ho prostě zmáčknul nahrávání a to pak používal taky při výuce. Takže z takovýhle ilegální kopie přes hranice, přes zadrátované hranice jsem prvně slyšel Steva Reicha a na počátku jsem tomu jakoby neuvěřil, jo. Ono mi to tak jako rozjařilo, jo. Bylo to jiný, to bylo fajn, ale vlastně jsem to považoval za něco podřadného. Ohrnul jsem nad tím nos. Vyšší populár. A netrvalo dlouho, 2-3 roky a stalo se několik věcí. Přečetl jsem si publikaci, která vyšla tehdy v jazzové sekci o minimalismu ve výtvarném umění. A s Mirkem Pudlákem, tehdejším spolužákem, kamarádem z konzervatoře, jsme se rozhodli, že uděláme koncert z našich skladeb a když jsme tak někde u piva jako vymýšleli, jak ho pomenovat, tak jsme si řekli koncert minimální hudby, aniž jsme pořádně věděli, co to je minimal music. Jo? Vzali jsme to z té publikace jazzové sekce. Než ten koncert nastal, to se taky nějakou dobu píše ty skladby a nacvičuje, tak už jsme něco slyšeli, takže snad dokonce druhá půlka koncertu už byla nějaká jako blížší tomu Reichovi. Už se podařilo něco nasát někde. No ale hlavně jedna ze zakladatelek ansámblu, který z toho později vzniknul, ansámbl Agon, flétnistka Veronika Kopelentová, dneska Pudláková, byla v Paříži na devizový příslib a přivezla LPčko, který pak prostě kolovalo po Praze mezi kamarádama a tam jsem se naprosto na první poslech zamiloval, zvláště tady do té Music for Large Ensemble.

0: Music for a Large Ensemble, skladbu Steva Reicha, jsme vyslechli v podání souboru Steve Reich and Musicians. Dopoledne, sobotní dopoledne s Martinem Smolkou uběhlo, zbývá nám poslední skladba, bude to výběr z jednoho kompaktního disku s vokálním kvartetem, s dámským vokálním kvartetem Anonymous Four.
1: No, já poslouchám hudbu většinou s takovým tím poznávacím záměrem. Vůbec si myslím, že vážnou hudbu má smysl poslouchat jenom soustředěně. Nebo že je k tomu určená. Jasně, že třeba Vivaldiho, kterého jsme tady poslouchali, to si lze pustit jako kulisu, to bude příjemný, když člověk vejde do hospody a bude to tam hrát. Ale já jsem prostě příznivcem toho soustředěného poslechu. Ale mám z toho výjimku a to je právě tady ta hodně stará hudba, středověká hudba, zpívaná jednohlasy, dvojhlasy, maximálně trojhlasy. A to CDčko naspíval newyorský soubor Anonymous Four, jmenuje se to Lily and the Lamb. A prostě já tohle to poslouchám, když je večer a když jsem unavený a když jsem třeba předojmovaný nebo něco mě trochu trápí, tak si to pustím potichoučku a je to moje léčba hudbou. Je to léčivá hudba. Andělské hlasy, na kterých vlastně není nic už... No, když řeknu, že na tom není nic lidského, tak to by bylo nelidské, ale opravdu andělské hlasy, čisté, klidné, bez emocí, zpívají přehlednou hudbu. Důležité je taky, že v chrámové akustice, a to mě léčí. Tak doufám, že to bude působit léčivě i na posluchače, kterým děkuji za pozornost.
0: Martine, i já věřím, že za všechny posluchače D-dur ti děkuji. Děkuji ti za sobotní dopoledne, které jsme mohli s tebou a s tebou vybranou krásnou hudbou strávit. A těším se na zítra. Anonymous Four, Lily and the Lamb.

Několik skladeb z projektu dámského vokálního kvarteta Anonymous Four The Lily and the Lamp uzavřelo sobotní setkání s Martinem Smolkou na stanici D-dur. Za naším dnešním hostitelem se vypravíme i zítra. Od mikrofonu se loučí Vanda Dobrovská.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Sledujete vysílání stanice Českého rozhlasu D-dur, která 24 hodin denně nabízí klasickou hudbu. Teď před sebou, vážení posluchači, máme pravidelný vysílací projekt od Klaudia k Ludvigovi, věnovaný historicky poučené interpretaci staré hudby, hudby od Monteverdiho k Beethovenovi, tedy hudby od počátku 17. do počátku 19. století. Vaším průvodcem je Petr Weber. Budou nám hrát například Rinaldo Alessandrini, nebo Il Giardino Armonico, nebo English Baroque Soloists, nebo Le Musicien de Louvre. Máme také pro vás připraveny nahrávky Magdaleny Kožené, Barbary Marie Willi, Johna Elliota Gardinera, Marka Minkovského a mnoha dalších. A prvním z nich je loutnista Ron McFarlane. Uslyšíme od něj Čakonu pro loutnu od Silvia Leopolda Weisse, jednoho z nejslavnějších loutnistů všech dob, hudebníka sloužícího u dvora v Drážďanech, skladatele, který zemřel ve stejném roce 1750 jako Johann Sebastian Bach.

Chaconu Sylvia Leopolda Weisse nám, vážení přátelé, hrál loutnista Ron McFarlane. Alessandro Scarlatti působil ve Florencii, v Římě, ale hlavně v Neapoli. Je autorem 60 oper, ale také katolické chrámové hudby. Uslyšíme od něj Magnificat, oslavnou skladbu s textem, který je adventním chvalospěvem. Velebí má duše pána. Uslyšíme zpěváky souboru Concerto Italiano, který řídí Rinaldo Alessandrini.

Vážení posluchači, uplynulých 20 minut patřilo na stanici D-dur Českého rozhlasu chrámové hudbě Alessandra Scarlattiho. Slyšeli jsme jeho magnifikat, tedy adventní chvalospěv Velebí má duše pána. Učinkoval soubor Concerto Italiano, provedení řídil Rinaldo Alessandrini.

Koncert D-moll má v Bachově seznamu skladeb číslo 1052. Je to jeden z 8 čembalových koncertů, kompletně zapsaných v roce 1738. Není vyloučeno, že původně šlo o houslový koncert. Na čembalo hraje a od čembala řídí Rinaldo Alessandrini. Účinkuje Concerto Italiano.

podání souboru Concerto Italiano dozněl na stanici D-dur koncert pro čembalo a orchestr D-moll BWV 1052 od Johanna Sebastiana Bacha. Na čembalo hrál a od čembala řídil Rinaldo Alessandrini. Vážení posluchači, v roce 1694 Henry Purcell pro svátek patronky hudebníků svaté Cecílie nenapsal ódu k její poctě. Ty už zkomponoval předtím čtyři, ale zhudebnil text Te Deum, tedy Tebe, Bože, chválíme. Skladbu uslyšíme v podání chlapeckého a mužského sboru Choir of Christ Church Cathedral z Oxfordu a hraje The English Concert, řízený Simonem Prestonem. Pro zajímavost, bohoslužby v tomto univerzitním anglikánském kostele v Oxfordu začínají vždy o 5 minut později, protože dodnes tam používají takzvaný starý oxfordský čas.

Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. A dnes je to zvláštní vysílací projekt od Claudia k Ludwigovi, věnovaný historicky poučené interpretaci staré hudby. Dozněla duchovní skladba Te Deum od Henryho Persla z roku 1694. Zpíval sbor Christ Church Cathedral z Oxfordu, hrál soubor The English Concert a celé provedení řídil Simon Preston.

Biagio Marini, Le Lagrime di Erminia, to je dílo italského skladatele, které vychází z eposu Osvobozený Jeruzalém, Torquata Tassa. Jde o epizodu Tancrediho, který miluje Clorindu, ale zamilována je do něj Erminia. Marně, proto ty její slzy, Lagrime. Zpívá a hraje soubor The Concert of Music, který založil v roce 1969 Anthony Rulli. Mají na svém kontě už na 120 nahrávek.

podání souboru The Concert of Music jsme vyslechli skladbu Le Lagrime di Erminia od Biagia Marinio. Bachova kantáta na 13. neděli po Trojici zpracovává chorál Allein zu dir, Herr Jesu Christ. Uslyšíme ji v podání English Baroque Soloists a Monteverdi Choir pod řízením Johna Eliota Gardinera. Sola zpívají Natalie Stutzmann, Christoph Gens a Jonathan Brown. John Eliot Gardiner založil sbor Monteverdi Choir v roce 1964 v Cambridge a jejich nahrávky jsou pro řadu děl dosud těmi referenčními.

Posloucháte stanici D-dur. Allein zu dir, Herr Jesu Christ. To je kantáta Johanna Sebastiana Bacha v soupisu jeho skladeb s číslem 33, určená na 13. neděli po Trojici. Zpívali Natalie Stutzmann, Christoph Gens, Jonathan Brown a Monteverdiho sbor, hráli English Baroque Soloists, řídil John Eliot Gardiner.

Vážení posluchači, fantazii C-mol v Kechlově seznamu s číslem 475 od Wolfganga Amadea Mozarta nám teď na kladívkový klavír zahraje Christian Bezuidenhout.

uplynulé čtvrthodině nám, vážení přátelé, hrál na stanici D-dur na kladívkový klavír Christian Betzuidenhut. Slyšeli jsme Mozartovu fantazii C-moll. Opera balet Jeana Battisti Lullyho L'Amant Magnifique byla napsána pro karneval v roce 1670. Libretto napsal Molière. Je to typický příklad hudební zábavy na dvoře Ludvíka 14. Uslyšíme z této opery čtyři části. Zpívají Agne Melon, Michel Verschef, Gilles Ragon, Michel Lapleny a Isabel Poulnard. Hraje soubor Le Musicien du Louvre, řídí Mark Minkowski.

Teď jsme pro vás, vážení přátelé, na stanici D-dur vybírali z nahrávky barokního orchestru Le Musicien du Louvre, který založil a řídil Marc Minkowski. Solisty byli sopranistka Anne Melon, baritonista Michel Verchef, kontratenorista Gilles Ragon, tenorista Michel Lapleny a sopranistka Isabel Poulnard. A byly to úryvky z opery baletu Jeana Baptisty Lullyho Le Amant Magnifique z roku 1670. Teď přichází, milí posluchači, na řadu opět barokní loutnista Sylvius Leopold Weiss, jeho Capriccio D-dur, a hrát bude Lutz Kirchhoff, v roce 1996 zakladatel německé loutnové společnosti.

Jako malé intermezzo jsme poslouchali Capriccio D-dur od Silvia Leopolda Weisse. Hrál na loutnu Lutz Kirchhoff. Vážení posluchači, jako luterán by Georg Friedrich Händel církevní hudbu komponoval na německé texty. V Anglii později zhudebňoval texty anglické. V kantátě z roku 1707, kterou za chvíli uslyšíme, je to latina. Pochází totiž z jeho italského pobytu. Chvalte Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodina. Jméno Hospodinovo buď požehnáno nyní i na věky. To je začátek 113. žalmu v latinské verzi Laudate pueri dominum. A právě tuto skladbu teď uslyšíme. Zpívá Magdalena Kožená a spolučinkuje sbor a orchestr Le Musicien du Louvre, které řídí Mark Minkowski.

Posloucháte stanici D-dur. Vážení a milí, za nahrávkou, která právě dozněla, stojí Mark Minkovský a jeho soubor Le Musicien du Louvre. Solistkou byla Magdalena Kožená. Poslouchali jsme skladbu Laudate Pueri Dominum v žánru katolické italské církevní hudby, jímž autorem byl mladý Georg Friedrich Händel. Pro příštích necelých 10 minut pro vás, vážení posluchači, máme Vivaldiho koncert pro hoboj, smyčce a basso continuo F-dur. Solistou je Willem Weverka, dále spoluúčinkuje čembalistka Barbara Maria Willi a hraje soubor Ensemble 18+, český soubor specializovaný na poučenou, ale neortodoxní interpretaci hudby nejen 18. století. Vznikl v roce 2009 a k autentické podobě barokní a klasicistní hudby využívá dobovou artikulaci, ale moderní nástroje a k nim dobové smyčce.

hoboista Willem Weverka, učembala Barbara Maria Willi a s nimi český barokní soubor Ensemble 18+. To byli interpreti koncertu F-dur Antonia Vivaldiho. A teď nám, vážení přátelé, bude zpívat mezzosopranistka Cecilia Bartoli. Doprovází soubor Il Giardino Armonico, řízený Giovannim Antoninim, a uslyšíme arii z opery Farnáče od skladatele Leonarda Vinciho.

0: Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Mezzosopranistka Cecilia Bartoli zpívala árii z opery Farnáče Leonarda Vinciho. Spolu s ní účinkoval barokní orchestr Il Giardino Armonico, řídil Giovanni Antonini.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Korunovace Popeji, Loin Coronazione di Popea, to je opera séria Claudia Monteverdiho, jeho pozdní dílo z roku 1642. Dílo o milence a nakonec manželce císaře Nerona. Uslyšíme duet z prvního dějství. Zpívají Francesca Aspromonte a Emiliano González Toro. Hraje kapela Mediterranea, řídí Leonardo García Alarcón.

zařízení Leonarda Garcia Alarcona hrál soubor Capella Mediterranea a zpívali sopranistka Francesca Aspromonte a tenorista Emiliano González Toro. Byla to scéna z opery Kornovace Popeji Claudia Monteverdiho, díla z roku 1642. Na stanici D-dur posloucháte vysílací projekt Od Claudia k Ludvigovi, tedy od Monteverdiho k Beethovenovi. A tak teď pojďme poslouchat hudbu Ludviga van Beethovena. Bude to jeho mše C-dur. Po návratu z Anglie v roce 1895 psal Josef Haydn svému dosavadnímu zaměstnavateli, knížeti Esterházimu, každý rok k jmeninám mši. Až do roku 1802. O několik let později na tuto tradici navázal Beethoven. Na objednávku knížete Niklause Esterházyho napsal svou mši C-dur v roce 1808 a měla premiéru právě tam, v jeho sídle, v Eisenstadtu. Uslyšíme nahrávku Johna Elita Gardinera a orchestru revolučního a romantického. Solisty budou Charlotte Margiono, Catherine Robin, William Kendall a Alistair Miles. S nimi zpívá Monteverdiho sbor.

0: Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu. Dozněla mše C-dur Ludwiga van Beethovena. Zpívali Charlotte Margiono, Catherine Robin, William Kendall, Alistair Miles a Monteverdiho sbor. Hrál orchestr revoluční a romantický, založený a řízený Johnem Elliotem Gardinerem. Příjemný další poslech našeho vysílání vám přeje váš dosavadní průvodce Petr Weber.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Krásné nedělní ráno přeje posluchačům stanice D-dur Vanda Dobrovská. Dnes stejně jako včera jsme zváni na návštěvu k hudebnímu skladateli Martinu Smolkovi. Dobré ráno, Martine.
1: Dobré ráno.
0: Martine, zahájili jsme dnešní nedělní setkání koncertem pro fagot G-moll od Antonia Vivaldiho. Solistou byl Peter Whelan a jeho orchestrálním partnerem soubor Jupiter, francouzský soubor, s uměleckým vedoucím Thomasem Dunfordem. Takže zřejmě skočíme rovnou in medias res.
1: Je ráno a já jsem často v té situaci, že prostě vstanu první a pustím si v kuchyni potichu rádio. A dost mě štve, když nastoupí nějaký symfonismus 19. století nebo dokonce zpívání operní, protože to musím tlumit prostě a hrozí to, že to tady ostatní probudí. Jo? Takže mně se líbí, když rádio třeba, že já si pouštím tu Vltavu, snad se to tady smí říct, snad to není reklama nežádoucí.
0: Je to naše sesterská stanice.
1: Tak prostě mám rád, když hraje nějaký baroko a ne něco, co duní nebo křičí. Takže jsem si řekl, že tady taky po ránu prostě budem pouštět takovouhle jemnou hudbu, která neruší sousedy. A na to se ten Vivaldi hodí, i když teda tady je zvláštní zvuk toho barokního fagotu. To je skutečně fenomén. Ono to zní, já jsem si myslel, že fagot znám, ale tahle ta nahrávka mě úplně jako ještě posunula jinam. On je takovej jakoby zároveň drsnej a zároveň sametovej. A trochu hůňatej, jako medvěd. Jednak to hraje na nějaký historický nástroj a jednak má tu specializaci ten člověk na starou hudbu, studoval starou hudbu, tak a možná má ještě nějaký svůj osobní taky způsob. Prostě to zní hodně zvláštně, trochu to místy může i připomínat saxofon Nelly Didgeridu. A dobrý je, že ten nástroj působí nemotorně, ale přitom ten hráč je naprosto brilantní. On to ovládá, on s tím žongluje úplně. Takže to je taková hudba, na kterou se nezasním, jo? Která není tak, jako mě dojímá třeba nebo rozněžňuje ta barokní flétna, tak to tady nenastoupí. Tady člověk zůstane jaksi při rozumu, chladnější, ale je to zážitek.
0: Tak je na místě, abychom zůstali bdělí, protože nás čeká ještě spousta krásné hudby, kterou má Martin Smolka pro nás přichystánu. A hned pokračujeme Luigi Legnani.
1: To jsem vybral hlavně kvůli interpretu. Pavel Štajdl, kytarista, je můj kamarád letitý.
0: Také jsme byli u něj na návštěvě.
1: Ano.
0: A mluvil o tobě.
1: A všechny jeho CDčka prostě mám a patří k těm mým nejoblíbenějším. To taky se nemusí poslouchat soustředně. To taky dělá dobrou náladu, když se to nechá v pozadí. Ale to soustředění se vyplatí. To pak ten zážitek je silnější. No a první setkání s Pavlem, to musím říct, když mě bylo 19, tak jsem po maturitě nastoupil na konzervatoř a hned první zimu se stalo něco úplně výjimečného, nevím proč, jsem prostě přišel do školy asi v 7:30, strašně brzo. A jak byl prosinec, tak byla ještě tma, v každé třídě bylo piano, tak jsem v nějaký té třídě, kde mělo pak začít vyučování dějin hudby nebo čeho, tak jsem si preludoval na piano, něco jako blues. No, pod mě ve zcela spustlé budově. A najednou se rozletěly dveře, dovnitř prostě vnikla rozesmátá blondětá hlava a ta hlava zpívala k tomu mýmu blues prostě fantastický, jak černoch, jo? Jak originál bluesovej, s takovým nakřáplým hlasem, se spoustou kudrlinek, dotahování, překrásně prostě, no. Ale hlavně z něj šla taková dobrá energie, kamarádská, no. Tak brzo jsem zjistil, že Pavla Štajdla zná celá škola, i když jsme byli ve druhém ročníku, protože je to prostě člověk, který rozdává radost a je dobrosrdečný a přátelský. No a pak, když jsme se skamarádili, no tak jsem ho často slyšel hrát a zpívat i cvičit, ale on uměl úžasně, krom toho teda, že hodně cvičil na tu kytaru, jo, že on ji skoro neodkládal, tak taky, když byl mezi lidma, tak prostě hrál všelijaký blues a bluegrass a svý písničky měl na Kainarovi verše. A teď to jeho provedení, to je zcela jako unikátní. To má spoustu takových virtuózních ozdůbek, jak v tom zpěvu, tak v nakládání se slovy. Jo, všelijaký slabiky prostě zopakuje, třeba udělá z nich trilek. A na tu kytaru samozřejmě spoustu věcí, které nikdo jiný neumí. No a další věc, kterou o něm chci říct, je, že je to veliký znalec a milovník, a to máme společný, Hrabala. Bohumila Hrabala. A proč, čím, že jo? Hrabal, žili jsme prostě v hrozný době. Tam jsme pořád v nějakém tom roce 79. A všechno bylo pokroucený, oprýskaný, sfalšovaný. A Hrabal to všechno uměl vidět vlastně laskavým pohledem. Někdy je to drsný, ale měl velký smysl pro humor a pro takový absurdní trochu vidění toho světa, v kterém jsme žili. No a tohle to všecko. Pavel pak vyhrál soutěž Paříži a pak emigroval do Holandska, aby mohl nějak svobodněji prostě se věnovat svojí profesi. Tam zažil dost těžký léta první, kdy prostě neměl hned to hraní a nesnadno se živil a strašně pořád cvičil a pracoval na sobě, kytaristicky i lidsky. No a nakonec se z toho vyloupl tak zvláštní způsob hraní na tu kytaru, že se z ní stal zcela jedinečný kytarista. A já to slyším tak, že on dokázal nějak vlastně až zázračně dostat do toho svého hraní na kytaru všechno to, o čem jsem mluvil. To blues, ten ochraptělej hlas, tu klopítavou rytmizaci nějakého bluegrassu a i tu atmosféru toho Hrabala, a to všechno já tam nějak slyším v tom, jak on na to hraje.
0: I v té klasické hudbě.
1: Ano, o tom právě mluvím. Třeba tady, jak hraje toho Leňányho, ale i jak hraje Paganiniho a Merce a další skladatele, většinou jde tady o ten počátek 19. století, ta Beethovenova doba nebo Rossiniho, protože tenhle ten Leňány, který ho budeme poslouchat, to byl vrstevník a snad i kamarád Rossiniho. A napsal taky 630 kapričí, který třeba tím, jak jsou tam různý tóniny, mají něco společného s Bachovýma preludiama, je to taková jako komplexní skladba, ale ty skladbičky jsou krátké, takže si jich můžeme poslechnout celou hrst. No ale ještě bych měl trošku jako vysvětlit, jak to dělá teda, že tam tohle to všechno má, jak tvrdím. On totiž vytáhl na světlo různé věci, skladbičky, které se moc nehrály, anebo se hrály nudně. Jo, z toho raného romantismu nebo pozdního klasicismu takový vlastně jednoduchý osmitaktový skladbičky, kde nic moc nebylo. A on právě přišel na to, že asi ti doboví virtuózové, který pro tu kytaru psali, si tam ty svoje vyhrávky nepsali a že prostě to dozdobovali. A do tohohle toho se dal a opravdu tam jakoby lze zaslechnout tu ochraptělost, tu určitou i klaunerii, takovou lehkou nesymetričnost. Jo? On má ruce úžasně brilantní, ale přesto třeba ty stupnice někdy nejdou úplně jako strojově, protože on zná tu geniální míru, jak do toho dostat člověčinu. Tak poslechněme si, jestli mám pravdu.

0: podání Pavla Štajdla jsme vyslechli několik kapričí od Luigiho Legnaniho. Vybírá hudbu pro dnešní nedělní dopoledne Martin Smolka.
1: Tak Scarlattiho jsem taky vybral vlastně kvůli interpretovi. Čembalista Jean Rondo. A řeknu, jak jsem ho vlastně objevil. Náhodou jsem narazil někde na video, někde na internetu, rozumí se, kde zpívala taková fascinující pěvkyně francouzská barokní hudby a kolem ní byl ensemble. A jak to bylo video, tak já jsem dřív to nesnášel, třeba v televizi se dívat na hudbu, jo. Mě to vyrušovalo, jak se furt nakukuje někomu do ucha a tak z těch muzikantů. Ale zjevně i v tomto svět pokročil a už umějí to nafilmovat překrásně, v tomhletom případě rozhodně. Takže úplně mě vtáhlo, jak ten ansámbl kolem té pěvkyně, s jakým nadšením, s jakým nasazením hrajou. A taky, jaký jsou to zajímavý lidský typy. Tam seděl violista, který vypadá jako Arvo Pärt. I včetně toho vyzařování takového. Loutenista, který pořád takhle naklání ucho nad tu loutnu, jako fakt se s ním mazlí. Jo. Loutna, připomínám, že tamto tělo trošku vypadá jako mamutí půlka ořechu vlašskýho, z té skořápky teda, tak on takhle ucho pořád na té skořápce lásky plně. No a pak tam prostě seděl čembalista, takový přikrčený, vlasy, vypadá trochu jako kapitán Nemo z té Verneovky. A ten prostě hraje něco velmi živýho, technicky těžkýho a přitom visí očima na té zpěvačce. Očima, který ji úplně jako probodávají, ale určitě je to teda to soustředění, aby prostě to hrálo co nejlíp spolu. No a pak jsem teda pátral dál a zjistil jsem, že ten člověk se jmenuje Jean Rondo, ten čembalista, že je to vlastně excelentní solista, že je neuvěřitelně mladý, že mu ještě snad není 30 a že už v předlety v Praze na soutěži Pražského jara měl nějaký úspěchy a že taky má krásný solový nahrávky, včetně takový mamutí nahrávky natočil pro holandskou Bach Society celý Goldbergovský variace. Strašně zajímavě, ale takhle jako efektní a na první pohled strhující je teda právě, jak hraje toho Scarlattiho. Tam totiž, když jsem pak našel to video, kde hraje Scarlattiho, taky je vidět, jak pracuje s prstama. Že s nima skoro nehýbe. Že má tak jako položený lehce na těch klávesách a dělá jenom ty nejnutnější pohyby, jo? Žádný zbytečný frmoly. Takže člověk slyší virtuózní zatáčky, vidí chlapíka, který hází hřívou, ale ty ruce jsou úplně prostě ukázněný. A teď u čembala člověk neví, jak to dělají, že některý hlas je slyšet víc a některý míň. Když si na to sáhnu sám, tak to hraje všechno furt stejně. Nedá se s tím nic dělat. Jsem proto zkoušel komponovat a vylámal jsem si o to zuby. A tenhle ten čaroděj, zase z toho videa mám dojem, že tam je hodně důležitý, jak dlouho tu klávesu podrží. A že on některý tóny, kterými na piáně prostě nedržíme, protože máme jiný prostředky, takže on je podrží. A tím oni nějak přes něj a třeba to vynese tu melodii. Nebo kdo. Je to fakt čaroděj a vybral jsem dvě věci od toho Scarlattiho, kde by mělo být patrný, jak je to brilantní. Že? Tak Scarlatti je znám, jakože je to brilantní, že tam spousta ozdob, trilečků, takový jako pěny. No, tak si to poslechněme.

0: Jean Rondo hrál na čembalo samozřejmě, jak jsme slyšeli, dvě sonáty od Domenica Scarlattiho, sonátu A-mol a sonátu D-mol. Jsme na návštěvě u Martina Smolky a...
1: Budeme poslouchat árie od Vivaldiho v podání pěvkyně francouzské Léa Desandre a ona je mladinka, jí taky ještě není 30. A zpívá naprosto brilantně. To je vlastně to, jak jsem říkal, že jsem objevil ten ensemble. A teď ona je mezzosoprán, jo? Má takovou temnou barvu, ale přitom umí i do zcela sopránových výšek. Jo? Uslyšíme tam nějaký H2. No dokonale prostě. Koloratury tam jsou strašně těžké a ona precizně ladí. I v těch skocích Vivaldi někdy surově nechá ty pěvce skákat víc jak oktávu. No a k té vší technice, která je u toho mládí prostě neuvěřitelná, je tam ještě velmi sugestivní výraz, jak se to na toho Vivaldiho sluší, je tam ten italský temperament. Nevím, jestli už jsem říkal, že ta Léa Desandre je prý poloviční francouzská, poloviční italka. Takže tam prostě je ten italský vášnivý sugestivní výraz i výslovnost. Tam třeba tady v té první árii, co budeme poslouchat, je slyšet několikrát, jak zpívá barbary. Barbaři, aj, tam ten výraz jasný. Takže teď budeme poslouchat dvě árie. Armate face et aguibus a cum dederit. A to jsem si ještě nevypsal, z kterých je to opera.
0: Tak to já dodám, protože to výjimečně není z poličky s Martinovými CDčky, ale je to z našeho rozhlasového archivu. Armate face et aguibus je z oratoria Judita Triumphans a cum dederit je z kantáty Nisi Dominus.

0: Takže to byly dvě árie z Vivaldiho hudebně dramatických děl v podání mezzosopranistky Leigh de Zander.
1: A doprovází ten ansámbl Jupiter, který vede Thomas Dunford. A to je právě ten loutnista, co pokládá to ucho na tu loutnu. Dělá to i tady, předpokládám teda. A teď budeme poslouchat árii, která má přes 10 minut. Ta hudba začíná, může to trošku připomínat Vivaldiho z ročních dob. Je tam takový bohatý, barevný basso continuo, čembalo a loutna, to jsou ti naši dva hrdinové dnešní. A moc se mi líbilo, co jsem se dočetl v časopisu Harmonie v recenzi od Diny Schneiderové, že linka continua tu a tam vybíhá z partitury jako nečekaný taneční úkrok, šibalský úsměv. Tak ta to moc pěkně postihla a ten zpěv je, už jsem to vlastně všechno říkal, o tom, jak je to těžký a virtuózní. A tady v té árii navíc, která ona užívá neuvěřitelně širokou dynamiku, i ten ensemble, jo, tam jsou prostě místa, kde se do toho opírají naplno. A pak zas ta hudba úplně se stenčí na jednohlas, nebo ten zpěv a tu a tam ťuk od nějakého nástroje a dělají to úplně tichonci. Takže doporučuji to poslouchat, jako si prohlížíme třeba obraz v galerii. Opravdu poodstoupit, pak se jít podívat na nějaký detail. Stojí to za to. A v té druhé agitata da due venti, tam jsou ty extrémně těžké koloratury. Ano, a ta předchozí, o které jsem mluvil, tam ty koloratury nejsou, ta je taková klidnější, pomalá, ale je tam fascinující to vypracování těch detailů v tom kontinuu a to úžasné dynamické rozpětí, dynamické i emocionální.

0: To bylo fenomenální umění mezzosopranistky Leigh DeZander a jejich spoluhráčů ze souboru Jupiter s uměleckým vedoucím Thomasem Dunfordem. Martin Smolka je naším dnešním hostitelem a jak se nám včera Martin svěřil, tak rád postupuje chronologicky, respektive v tom výběru pro naše dvě víkendová dopoledne postupoval chronologicky, ale já teď vidím, že do 20. století jsme se tentokrát dostali velmi rychle, protože už tato chvíle nastává teď.
1: Tady jsem to seřadil jinak, protože nejdřív jsem měl spoustu staré hudby, která je zpívaná a už by to bylo jednotvárné, už by to vlastně trochu kradlo pozornost, tak jsem mezi to vložil různá překvápka, tohle možná bude největší, protože to je skladba, která trvá celých 35 minut a je to americká minimal music, dokonce vlastně zakládající skladba tohodle toho stylu milého uchu a monotónního. Autor se jmenuje Terry Riley a skladba se jmenuje In C, míněno jako v C-dur. A hraje Veni Academy, což je slovenský ensemble a vede ho můj kamarád, od něhož mám to CDčko, jestli se nepletu, Daniel Matěj. A já jsem vlastně na ně pyšnej, protože tato skladba, ta opravdu se hraje hodně. Dokonce existují takové rituální jako představení, že jednou za rok mají výroční provedení In C. A ty skladby už je od roku 64 přes půl století. Takže opravdu je mnoho interpretací, mnoho nahrávek. A protože je to skladba pro volné obsazení, musí být nějaký počet nějakých nástrojů, ale ty pravidla jsou volný velice, tak vlastně ty nahrávky taky jsou velmi různý a je zajímavý je srovnávat. A řekl bych, že tato od nás, tady z Československa bývalýho, je velmi zdařilá. Ta skladba se hraje z jedné stránky not a je to 53 repetic. Některý jsou úplně kratičký, jedný kratší má 2/16, některý jsou dlouhý, jakože i třeba 4 celý noty. A hrajou všichni z těch stejných not, ale hraje se počet repetic každý té buňky, který není předem dáno, tam se rozhoduje ten hráč jako v průběhu a musí teda naslouchat ostatní, musí poslouchat, co to dělá dohromady a správně se rozhodnout, jak tam přiloží to svoje polínko a výsledek je takový anarchický kánon. Všichni hrajou za samý, ale v různých prostě rytmických posunech. No, já jsem tuhle tu skladbu vícekrát hrál a hodně teda rád a hodně s nasazením. V tom souboru Agon jsme to dělali už v letech 80., kdy to mělo i takovou jako trošku vůni nějaký události neoficiální. A můžu říct, že asi je to dostupné i pro posluchače, ale když to člověk hraje a ještě je tam to fyzické nasazení a soustředění veliký a to všechno, takže vlastně je to takový až na pokraji tranzu. Protože ta hudba je monotónní, pořád v jedné tónině opravdu, ale zároveň je energický puls. Všichni hrají v takovém společném driveu. Většinou se to dělá s nějakýma bubeníkama, který třeba ani nejsou z vážné hudby a dělají opravdu tam nějaký základ takový živoucí. A stává se, že to tempo trošku jako se zvyšuje a že to celý teda vyústí navzdory té monotónnosti do takového nějakého tranzu. No a tady na té nahrávce slovenské je ještě zajímavé to, že oni nezařadili žádné basové nástroje, takže to má takový světlejší zvuk. Určitě tam není nic pod malý C, možná dokonce ani ne pod C1.
0: Ona ta skladba taky může trvat různě dlouho. Tady říkáš, že má 35 minut, já jsem ji slyšela i hodinovou a vzpomínám si, že jsem ji slyšela ale i pod 20 minut a že mě to velmi zarmoutilo.
1: No, rozumím.
0: Takže si poslechneme teď od Terryho Rileyho In C v podání souboru Veni Academy.

0: skladbu In C od Terryho Rileyho hráli členové souboru Veni Academy.
1: Další CDčko jsem dostal až ze Španělska od Adriana de Moči a je to soubor staré hudby Malá Punika a oni zpívají a hrají hudbu zvláště krásně z období kolem roku 1400, z toho přelomu středověku renesance, kdy v Avignonu se pěstoval styl Ars Subtilior, což je hudba plná takových složitých rytmů, nezávislých hlasů. Je to jako, jak každá epocha hudební skončí něčím hodně složitým. Říká se tomu často manýrismus. Tak i tato, pak ta raná renesance zase byla jednodušší. No a já jsem si myslel, že to taky hrajou nějaký mladý, že to je nějaký objev. A pak jsem zjistil, že ty nahrávky jsou z 90. let. A vlastně nevím, nakolik tam je ten původní autor z toho období kolem roku 1400, Paolo Darfi. Nakolik tam prostě

0: to tak jako všelijak nepravidelně graduje a na konci se to zase dlouze rozpadá. Jo, má to takovou stavbu, která jakoby jsem si myslel, že k té epoše nepatří, že to se dělalo až za našich časů. Tak je to pro mě takové poslechové dobrodružství s otázkami.
1: Však tak to asi i je při té dnešní interpretaci staré hudby, že ta hudba v těch zápisech historických dostupná různým úpravám. V té oblasti historicky poučené interpretace je tohle asi docela běžná záležitost. Takže Paolo da Firenze, pravděpodobně v úpravách Pedra Memmelsdorfa, tři skladby, Un Pellegrin Lena Virtù a Non più infelice.

0: Vyslechli jsme tři skladby Paola da Firenze v podání souboru Mala Punica s uměleckým vedoucím Pedrem Memmelsdorfem a domníváme se s naším dnešním hostitelem Martinem Smolkou, že tedy také v jeho úpravě pro soubor Mala Punica. A vidím, že tady máme opět stejně jako včera Johna Cage, zřejmě to je oblíbený Martinův skladatel.
1: Ale já jsem si dal dobrý pozor, abych do tohoto příjemného nedělního dopoledne nezanesl žádné těžkostravitelné modernizmy. Tohle to se fakt příjemně poslouchá, i když je to skladba pro ten slavný Cageův preparovaný klavír, kdy se mezi struny klavíru vkládají různé drobné věcičky, aby se z toho udělal takový bicí ansámbl jakoby v loutkovém měřítku. Cage napsal mezi rokem 35 a 48 opravdu spoustu skladeb pro tenhle ten svůj vynález, pro ten preparovaný klavír a já to dobře znám taky díky tomu, že jsem sám se tím zabýval, tím hraním na preparovaný klavír, více teda improvizací s divadlem a tak, ale hrál jsem i některé věci od Cage a je to teda bohatý. Je to bohatý, ale nicméně asi největší a nejzajímavější jako rozsáhlý dílo je celý ten cyklus, který se jmenuje Sonáty a Interludia a z toho my si dneska prostě poslechneme dvě sonáty. Tři. Číslo 13, 14 a 15. No a hraje Nora Škutová, slovenská pianistka. To je taky takový vlastně kus národní hrdosti československé. Mám na to, že to teda udělal někdo u nás, tu těžkou práci, že nahrála celý CDčko hudby pro Cageův preparovaný klavír.

0: sonáty číslo 13, 14 a 15 z cyklu sonát a interludí od Johna Cage hrála Nora Škutová. Teď tady beru do ruky CDčko, na kterém je napsáno Singapur.
1: Singapur, ty jsou tady vedle z Bavorska. Je to vokální soubor, 5 lidí, kteří krásně zpívají renesanční hudbu. Oni mě oslovili někdy před už skoro 15 lety, abych pro ně něco napsal, dostali nějaký grant na to. Byl to docela zajímavý projekt, takový teda typicky grantový, že to musí mít téma, že jo, grant, to nejde, napiš něco. Takže tady tím rafinovaně vymyšleným tématem bylo, že existuje zpěvník od Adriana Willerta, kde jsou vedle sebe skladby duchovní, vlastně liturgický, kostelní a světský. A že jsou v párech. Takže vždycky nějaký takový text jako Ave Verum a vedle toho nějaká Petrarkova zamilovaná básnička. No tak si objednali taky takovýhle pár, abych napsal, a pak dokonce ještě jednou. No a zase, když se to chystalo, tak jsem dostal CDčko, abych lépe věděl, jak zpívají. A z toho jsem teda vybral. Nejprve si poslechneme od George de la L. Credo, ze mše, která se jmenuje Missa Quater Tristis Est. A já jsem vlastně byl šťastný, že jsem dostal tuto práci, protože když jsem si to CDčko pustil, tak jsem byl úplně okouzlen hladkostí těch hlasů. Do té doby jsem byl zvyklý, že když se zpívá, takže je slyšet nějaký napětí hlasový, nebo že to někomu trošku v tom krku zaškrábe. Tady to vůbec nebylo. To bylo prostě jako anděle.

0: To bylo Credo ze mše Quare Tristis Est od George de la L. v podání vokálního kvinteta Singer Pur a tu další skladbu nechám zcela na tobě, Martine.
1: Tenhle ten soubor, tito pěvci specializovaní na renesanci, občas taky zařadí soudobou hudbu. A je to velmi zvláštní, protože ty hlasy, které zpívají tou renesanční technikou, najednou zpívají úplně jiný hudební tvary. A mně se zvlášť teda zalíbila věc, která, kdyby to nebyly tyhle ty andělský hlasy, tak bych se možná ani neodvážil to sem dát, protože to je od německého skladatele Wolfganga Riema, mistra dneska asi 70-letého. Jehož hudba teda není žádný easy listening. A tady v té skladbě, kterou si pustíme, Kaliga Verunt Oculi Mei, jsou velmi drsný souzvuky. I skoro klastry, že jako ty hlasy se šplhají těsně k sobě, je to jedna dáma a čtyři pánové a zaspívají prostě takovou skrumáž tónu a je zvláštní prostě, že v tomhle tom vokálním projevu Hladion Kim, Pur, Singer Pur.
0: To vlastně znamená čistý zpěv.
1: Ano, ano. Tak to zní prostě jinak, nezní to tak disonantně. Zní to zvláštně, ale nebolí to. Takže Wolfgang Riem.

0: Od Wolfganga Riema v podání vokálního kvinteta Singer Pur jsme poslouchali skladbu s názvem Kaliga Verunt Oculi Mei. Nedělní dopoledne na stanici D-dur jsme na návštěvě u Martina Smolky.
1: Tak teď byly vážné věci, ta poslední dokonce by mohla vyvolávat i nějakou úzkost existenciální, takže jsem zařadil něco lehkého a rozverného, totiž Zobcová flétna a malý barokní orchestr. Ta solistka je z Dánska a tak hrajou i nějakého dámského autora a já doufám, Vando, že to nějak ohlásíš.
0: Já se toho, Martine, zhostím. Půjč mi CDčko. Royal Record Concerto se jmenuje celá ta nahrávka a je to koncert F-dur pro flétnu, smyčce a baso continuo od Christofa Graupnera. A ten soubor se jmenuje Arte dei Suonatori a ta solistka je Bolet Red.
1: Solistka je z Dánska a ten ansámbl je z Polska a oni hráli moji skladbu na Varšavské jeseni, tak při té příležitosti jsem dostal to CDčko, takže moje sbírka je taková.
0: A takhle se nám všechno to pěkně uzavírá, ty souvislosti a na tom koncertě, kde ta tvoje skladba pro ty dva soubory, z nichž jedním byly Arte dei Suonatori na Varšavské jeseni na zahajovacím koncertu, tak já jsem na tom koncertě byla a uváděla jsem přímý přenos toho koncertu pro Český rozhlas. A to byla obrovská událost. To se prostě děje strašně zřídka. Já nevím, jestli se to vůbec někdy tohle událo pro Český rozhlas, že bychom přímým přenosem my vysílali, ne že bychom přebírali přímý přenos od někoho, ale že bychom to my vysílali s pomocí techniky od polských kolegů. Takže tedy Christof Graupner a koncert F-dur pro Zobcovou flétnu.

0: Koncert F-dur pro zobcovou flétnu, smyčce a basokontinu od Christofa Graupnera hrál soubor Arte dei Suonatori, solistkou byla Bolet Red. Ve výběru Martina Smolky se dostáváme k hudbě Karla Gesualda da Venosa.
1: Tak to je další CDčko, které jsem si koupil v Paříži za toho slunného odpoledne a taky jsem měl štěstí. Fakt už si nepamatuju, jestli jsem si to tam nechal pustit, ale je to prostě krásná nahrávka. Gesualda tady zpívá komorní sbor, čili nejenom soubor solistů, jak se to dneska asi častěji dělá.

0: Dulcissima Maria, čili ahoj nejsladší Marie. A to je ta druhá a první se jmenuje Plange Quasi Virgo, čili taky jde o pannu.
1: Myslím, že jsme interpreta neprozradili, tak ho doplníme. Je to ensemble Vocal Européen s dirigentem Filipem Herevéchem.

0: Dvě skladby od Karla Gesualda, Responsorium Plange quasi Virgo a Moteto Ave Dulcissima Maria, jsme vyslechli v podání ansámblu Vocal European s dirigentem Filipem Herevechem. A teď teprve Martine Smolko, u něhož jsme dnes na návštěvě, když beru do ruky, ještě než ti ho předám, ten kompaktní disk, už předposlední tady z té naší hromádky, tak mi dochází, že si vlastně do našeho sobotního i nedělního výběru zařadil strašně málo české hudby, protože toto je Leoš Janáček.
1: Předtím byl Zelenka.
0: No jo, ano.
1: No, víš, já jsem měl toho tatínka, experta na smetanu. Prostě Janáčka jsem zařadil, protože to miluju. A zase je to taková hudba, jako jsem to říkal u Málera, kterou si nelze jen tak pustit a nechat dělat atmosféru. To se musí poslouchat koncentrovaně, jinak člověka vyrušuje to neustálý střídání nálad i hlasitosti zvuku, celá ta vášnivost specifická, naprosto unikátní Janáčkova. A líbí se mi tahle nahrávka Panochova kvarteta, protože oni se nebojí prostě a mají soudobý zvuk. Jo. Když je tam hraní u kobylky, tak to opravdu skřípe a hvízdá. Když je tam pianissimo, tak je skoro neslyšný. Když je těch P víc teda v řadě. A zase, když je fortissimo, tak prostě se nebojí do toho říznout a zahrát drsně. No, tak já prostě, který vlastně celý ten svůj pracovní život vymýšlím zvláštní zvuky, nebo se o to snažím, tak prostě mám tuhle tu škálu rád a jsem, líbí se mi, když toho Janáčka někdo hraje takhle moderně a ne romanticky.
0: A je to první smyčcový kvartet od Leoše Janáčka z podnětu Kreutzerovy sonáty.

0: podání Panochova kvarteta dozněl první smyčcový kvartet z podnětu Kreutzerovy sonáty od Leoše Janáčka. Nedělní dopoledne, do něhož nám vybíral a stále ještě vybírá hudbu Martin Smolka, zbývá nám poslední skladba, ale nedělní dopoledne už nám skoro uběhlo, blíží se poledne. A já možná už v tuto chvíli ti, Martine, hluboce poděkuji za tu energii, ten čas, který jsi zdal s výběrem hudby, kterou jsme mohli díky tobě v sobotu i v neděli na stanici D-dur poslouchat. A pojďme tedy k té poslední skladbě, Arvo Pärt.
1: No, mě to moc bavilo to chystat. Já jsem to měl trošku jako takovou záškoláckou činnost. Když se mi nechtělo pracovat, tak jsem vybíral, jsem si pouštěl CDčka a vybíral jsem z nich a přemýšlel jsem, co o tom říct. Ale tady u toho Arvo Pärta ani jsem moc přemýšlet nemusel. Totiž to CDčko celý se jmenuje Orient Occident, tak jako jeho úvodní skladba. Ta se mi líbila od začátku, ale pak tam je celá série tracků, který tvoří tady to zhudebnění žalmu ve španělštině. A to jsem dlouho vlastně nějak tomu nemohl přijít na chuť. Nebyl to totiž ten běžný Pärt, nebyl to takový ten jakoby skoro středověký zvuk, ale byly tady vlastně názvuky na romantismus. Jakoby jsou tam takový romantický gesta, jo. Za všechny bych uvedl jedno místo, které mě teda fascinuje od začátku, že tam jakoby asi po dvou nebo po třech minutách vyletí harfa a smyčce k nějakému vysokému tónu, udělají takovou prudkou stupnici, ta harfa arpeggio. A ono to trošku připomíná částečně romantismus, částečně možná nějakou filmovou hudbu z 50. let. Ale je to teda úžasně, tam pak na vrcholu zazáří soprán, takový jako krásný tón vokální. No a celá ta skladba je spíš takovou skládankou z takových prvků. A zní opravdu ten orchestr, který by tak mohl být třeba z pozdního Beethovena, občas zatroubějí horny a další ze žestě, tak se jako všelijak vystřídají, někdy zahrají i všichni, ale zase ne tak často. No a když to člověk jako poslouchá častěji, tak potom zjistí, že tenhle ten kvazi romantický zvuk, že je vlastně jenom jedna nějaká okolnost té hudby, a že někde pod tím prosvítá zase asi to Tintinnabul. Já to tak odhaduji, já jsem tu skladbu neanalyzoval, ale prostě ten typický dvojhlas Pärtu, kdy jeden hlas hraje stupnici a druhý rozkládá akord, což je v kostce princip té jeho techniky Tintinnabuli, neboli zvonečky latinsky, tak to tam někde prostě v pozadí je a na co jsou navěšený. Jako kdyby starý pán prostě, nebo kdy on to komponoval v roce 2000, byl už starý pán, 65, no. Jako kdyby už komponoval svobodněji. Už si tak jako dopřál trochu nějakých takových kapricí, ale hlavně je tam ten zpěv, no. A tam zpívá jednohlasý ženský sbor a Švédky ze Stockholmu to zpívají nádherně, i v těch výškách není slyšet, že by se nějak škrtili. A on to ještě udělal tak rafinovaně, že ty nejvyšší tóny vždycky přebere jedna solistka, takže jsou tam i závratné výšky, jsou tam, je tam C3, možná i D3, to si nejsem jist. Já mám vždycky pocit, že ta hranice tam mezi tou dvoučárkovanou a trojčárkovanou oktávou, že to je jako kdyby ten hlas už prorazil tou atmosférou do vesmíru, že to už je jiná realita.
0: Tak ještě jednou moc děkuju, přeju krásný zbytek neděle tobě i našim posluchačům.
1: Nápodobně, děkuju.
0: A my si teď skladbu, o které teď Martin Smolka mluvil naposledy, poslechneme v podání symfonického orchestru a sboru Švédského rozhlasu pod taktovkou Tony Kaljusta.

Arvo Pärt, Como červa sedienta. Skladbu jsme vyslechli v podání Symfonického orchestru a sboru Švédského rozhlasu pod vedením Tony Kaljusta. Hudbu pro nedělní dopoledne na stanici D-dur vybíral Martin Smolka. Pěkné odpoledne vám od mikrofonu přeje Vanda Dobrovská.

Divadlo bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Příjemný čas strávený poslechem stanice D-dur přeje Olga Ješková. John Blow a Henry Purcell byli přátelé, byť byl Blow o 13 let starší, ale ctili v sobě vzájemně hudební nadání, jak to bylo běžné v barokní Anglii. Jsme totiž na dvoře Viléma III. Oranžského v roce 1696, tedy rok poté, co zemřel 36-letý Henry Purcell. John Blow je upřímně zdrcen jeho odchodem a zhudební poému přítele básníka Johna Drydena jako ódu na smrt Henryho Purcella. Ta upřímnost v jeho smutku se dá vytušit z intimity a neokázalosti, až oprostěnosti ode všech barokních okras a manýr. Je to jeden z nejkrásnějších hudebních pomníků k poctě umělce. Uslyšíme hlasy dvou kontratenoristů, jsou to Alfred a Mark Dellerovi, dvě zobcové flétny a basso continuo. Doprovodné hlasy tvoří členové souboru Deller Consort. Diriguje Alfred Deller.

Ansámbl nazvaný Deller Consort přednesl ódu na smrt Henryho Purcella od autora Johna Blowa. Řídil Alfred Deller. S Maurice Ravelem se ocitáme v Paříži na počátku 20. století. Tento Francouz, a přestože je to z matčiny strany vlastně Španěl, je představitelem hudebního impresionismu. Pravděpodobně by nebyl potěšen, že je většinou srovnáván s Debussym, ale když chci co nejstručněji představit jeho klavírní svitu Zrcadla, vypůjčím si pohled klavíristky Beatrice Rana. Říká, že kdyby byl Debussy Monet, pak Ravel je jako Manet, jehož struktura malby je precizní a usměrněná. Ravelovo komponování má vždycky křišťálovou průzračnost jako zrcadlo. Tak poslechněme 5 kusů pro klavír, u nichž je důležité znát jejich názvy. První část se totiž jmenuje Ti noční, v originále Noctuel. Druhá jsou Noční ptáci, třetí Bárka na oceánu, čtvrtá Alboráda milostivých a konečně pátá část je Údolí zvonů. U klavíru sedí tentokrát Svjatoslav Richter.

0: Klavírista Svjatoslav Richter přednesl 5 kusů pro klavír Maurice Ravela s názvem Zrcadla.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Skladatel Henri Thomassy je francouzský autor 20. století. Byl v podstatě komponujícím dirigentem. Vyhýbal se novým experimentům a jak o sobě říká, píšu pro širokou veřejnost s lidským rozměrem. Koncert pro trubku a orchestr je z jeho mnoha skladeb nejoblíbenější opus. Přednese jej solista Jaroslav Halíř spolu se Státní filharmonií Brno. Diriguje Leoš Svárovský.

Solista Jaroslav Halíř spolu se Státní filharmonií Brno přednesli koncert pro trubku a orchestr skladatele Henriho Tomasiho. Řídil Leoš Svárovský. U příležitosti vysvěcení votivní kaple v Nové Linecké katedrále objednal u Antona Brucknera biskup Franz Josef Rudigír novou mši. Autor ale nakonec čekal celé 3 roky, než bylo dílo uvedeno. Mše e-mol má proto 2 verze. Jednu s varhanami pro provádění uvnitř chrámu a jednu s dechovými nástroji pro svěcení pod širým nebem. My budeme poslouchat tu verzi pro 8hlasý sbor a dechový orchestr v podání Bavorského rozhlasového sboru a členů dechové sekce Bavorského orchestru. Řídí Eugen Jochum.

Poslouchali jsme druhou mši v tónině e-mol od Antona Brucknera. Zpíval Bavorský rozhlasový sbor, doprovázený dechovou sekcí Bavorského rozhlasového orchestru. Řídil Eugen Jochum.

Nyní uslyšíme 7. symfonii A dur od Ludwiga van Beethovena. Kdykoliv dnes zazní dílo, které je zkomponované takto dokonale, tedy dílo, které se svou dokonalostí vepsalo do historie lidského společenství, přichází na mysl snad každého člověka otázka, jak by se při dnešních schopnostech interpretace partitur díval na své dílo autor, kdyby ho mohl slyšet. Friedrich Nietzsche si ve svém aforismu Člověk příliš lidský představuje, že by Beethoven rezignoval asi takhle. Dobře, dobře, to sice nejsem ani já, ani ne já, ale něco třetího. Vy musíte sami vědět, co dělat. Jak říká Schiller, jen žijící člověk má pravdu. Tak vidím i já toto provedení komorním orchestrem z Bázlu. U dirigentského pultu stojí Giovanni Antonioni. A vy máte teď stejnou příležitost uvažovat o tomto díle stejně jako jeho autor.

Komorní orchestr z Bázlu přednesl 7. symfonii A-dur Ludvíka van Beethovena. Dirigoval Giovanni Antonioni. V roce 1977 se konala ve Washingtonu oslava 200. výročí založení Spojených států. Leonard Bernstein dostal tehdy objednávku a vytvořil postupně pro sebe a svůj národní symfonický orchestr v Kennedyho centru cyklus 17 písní na texty amerických básníků z poslední americké historie. Písně jsou různě obsazené, od solových partů až po sextet. Budeme poslouchat sopranistku Clem Dalovou, mezzosopranistku Rosalindu Elajesovou, Anansi Williamsovou, tenoristu Neila Rosenheima, baritonistu Johna Reedna a basistu Donalda Grahama. U dirigentského pultu stojí samozřejmě autor sám. Práci věnoval své mamince a nazval ji Songfest.

0: dozněl Songfest Leonarda Bernsteina, což bylo 17 písní na texty amerických básníků pro 6 solistů a symfonický orchestr. Autor písní dirigoval Národní symfonický orchestr ve Washingtonu a slyšeli jsme tyto solisty. Sopranistku Clem Dalovou, mezzosopranistku Rosalind Eliasovou a Nancy Williamsovou, tenoristu Neila Rosenheima, baritonistu Johna Reedna a basistu Donalda Grahama. U dirigentského pultu stál samozřejmě autor sám.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Pokud měl Johann Sebastian Bach volnou chvíli, ve které se mohl věnovat světské hudbě, a nebylo jich mnoho, experimentoval s komponováním pro sólové nástroje. Takto, patrně někdy kolem roku 1720, vzniklo v Kettenu 6 svit pro sólové violončelo. Teprve na sklonku 17. století se jeho tvar ustálil a našli se v Itálii virtuózové, kteří proslavili jeho speciální možnosti, totiž velký rozsah výšek tónů. Bach tak stvořil základ zvládnutí techniky hry pro budoucí generace. A to nemluvím o krásách barokního stylu a o obdivuhodné Bachově invenci. První svitu zahraje Jiří Bárta.

0: Jiří Bárta přednesl první svitu Johanna Sebastiana Bacha pro sólové violončelo.
1: České madrigaly Bohuslava Martinů měly premiéru až 26 let po jejich vzniku. A to vlastně bez autorova souhlasu. Nemínil je vůbec zveřejňovat. Psal je v Paříži ve válečném roce 1939 a snad je v nich i skrytý vztah k Vítězslavě Kaprálové. Texty jsou totiž většinou milostné, vybírané z lidové poezie v Sušilově sbírce. Člověka Bohuslava Martinů fascinovala na lidových textech prostota a síla někdy tolik komplikovaných a bolavých lidských vztahů. Stvárnil je tedy hudebně svým půvabným a někdy i drsným jazykem, tak jak to cítil. Sbormistr Lukáš Vasilek partituru skvěle pochopil a jeho sbor Martinů Voices zpívá křišťálově.

Poslouchali jsme české madrigaly Bohuslava Martinů, tak jak je natočil se svým komorním sborem Martinů Voices sbormistr Lukáš Vasilek v sále Bohuslava Martinů na Akademii muzických umění.

Divadlo bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

Vítejte na digitálních vlnách Českého rozhlasu D-dur. Od mikrofonu vás zdraví hudební redaktor Libor Dřevikovský. Dnešní divadelní odpoledne nabídne operu Zdeňka Fibicha Nevěsta Mesinská. Dílo, které od doby svého vzniku v 80. letech 19. století stále čeká na své výraznější docenění a tím i častější uvádění. Po operách Bukovín a Blaník je Nevěsta Mesinská v pořadí třetí operou, kterou Fibich vytvořil v letech 1870 až 83. Předlohou se stala stejnojmenná tragédie Friedricha Schillera z roku 1803, kterou do podoby operního libreta zpracoval český spisovatel a významný hudební kritik Otakar Hostinský. Poprvé byla opera provedena 28. března 1884 v Národním divadle v Praze. Její odmítnutí tehdejší hudební kritikou pak v nemalé míře předznamenalo další osud tohoto pozoruhodného a v české romantické opeře ojedinělého díla, ale o tom více později. Dnes si Fibichovu operu Nevěsta Mesinská, dílo 34-letého skladatele, poslechneme z nahrávky vydavatelství Suprafon, vzniklé v listopadu 1975 ve studiu Československého rozhlasu v Praze a v nastudování dirigenta Františka Jílka. Osoby a obsazení. Donna Izabela, mesínská kněžna, alt Libuše Márová. Don Manuel, její syn, baritón Václav Zítek. Don César, její druhý syn, tenor Ivo Žídek. Beatrice, její dcera, soprán Gabriela Beňačková. Diego, starý sluha, bas Karel Hanuš. Kajetán, náčelník Manuelovy družiny, bas Jaroslav Horáček. Bohemund, náčelník Cezarovy družiny, tenor Miroslav Švejda. Panoš z družiny Cezarovy, soprán Naďa Šormová. Zpívá sbor Národního divadla v Praze a členové pěveckého sboru Československého rozhlasu v Praze, sbormistr Milan Malý. Hraje orchestr Národního divadla v Praze, řídí František Jílek. Děj opery se odehrává v Messině v době normanské ve 12. století. Obsah prvního dějství. Osud žene mesinský knížecí rod do záhuby. Mezi syny zemřelého knížete, starším Donem Manuelem a mladším Donem Cezarem, panuje zášť. Na zoufalé prosby a naléhání své matky, kněžny Izabely, však přijdou do otcovského paláce a smíří se. Oba projeví rytířskou velkomyslnost a před očima matky se na důkaz smíru obejmou. Vůdce Manuelovy družiny Kajetán je překvapen smířlivostí svého pána a po skončení dvorní slavnosti se ptá po příčině jeho mírnosti. Don Manuel svěří svým věrným tajemství svého srdce. Miluje dívku, se kterou se potkal nedávno na lovu v blízkosti starého kláštera v horách a kterou chce pojmout za choť. Nařizuje své družině, aby se ve slavnostním průvodu vypravila pro jeho nevěstu.

doznělo první dějství z opery Nevěsta Mesinská od Zdeňka Fibicha na libreto Otakara Hostinského, kterou posloucháme ze studiové nahrávky z roku 1975, vydané vydavatelstvím Suprafon a v nastudování dirigenta Františka Jílka a s Libuší Márovou, Václavem Zítkem, Ivo Žítkem a Gabrielou Beňačkovou v hlavních úlohách, doprovázených orchestrem Národního divadla v Praze. Zdeněk Fibich byl celým svým tvůrčím založením hudební dramatik a divadlo, opera jako prokomponované hudební drama jej velice přitahovalo. Po operních prvotinách Bukovínu a Blaníku z let 1870 až 77 uvažoval Fibich o nové opeře, v níž by naplnil své hudebně dramatické představy. Myšlenkovým východiskem mu byly spisy Richarda Wagnera o teorii hudebního dramatu a zejména pak teoretické diskuse s přítelem, hudebním teoretikem a kritikem Otakarem Hostinským, který od roku 1877 působil jako docent estetiky na Karlově univerzitě. Hostinský ve svém bádání rozvíjel a propagoval Wagnerovy myšlenky o vztahu dramatu a hudby, včetně teorie o správné české deklamaci a pokoušel se tyto zásady prosazovat v rámci českých podmínek. Z podobných vzájemných debat mezi Fibichem a Hostinským se tak na počátku 80. let 19. století zrodil nápad napsat libreto podle tragédie německého dramatika Friedricha Schillera Nevěsta Mesinská. Mimochodem, tato látka Fibicha přitahovala již dříve a v roce 1873 neúspěšně žádal Elišku Krásnohorskou o libreto na toto téma. Hostinského zpracování Schillerovy tragédie, spočívající především v překladu a nejnutnější dramatické úpravě původního činoherního dramatu, činí z Fibichovy Nevěsty Mesinské prvního zástupce typu literární opery v české hudbě a jednu z prvních takových oper vůbec. Se samotnou kompozicí opery Nevěsta Mesinská začal Fibich na nový rok 1882 a o rok později, v únoru 1883, bylo dílo dokončeno. Skladatel zadal operu do soutěže Sboru pro postavení Národního divadla, konané ke druhému otevření Národního divadla po požáru roku 1881. Dílo získalo první cenu v kategorii vážné opery a příslib na jeho uvedení. Doplňme, že v soutěžní kategorii komické opery zvítězili Karel Bendl s operou Karel Škréta a Karel Kovařovic s operou Ženichové. Premiéra Fibichovy Nevěsty Mesinské se uskutečnila 28. března 1884 v Národním divadle a zdála se být slibná. Ohlas u obecenstva byl příznivý. Hudební kritika však byla jiného názoru a ve velké intenzitě v ní převažoval odsudek díla a opera byla označována za wagneriánskou či dokonce germánskou. Premiéru Fibichovy Nevěsty Mesinské v Pražském Národním divadle rovněž okomentovala i dobová německá a rakouská hudební kritika, která však spíše přinášela věcná konstatování. Dva dny po premiéře 30. března 1884 referoval list Das Vaterland. V Pražském Národním divadle byla včera poprvé uvedena nová opera Nevěsta Mesinská. Libreto je od doktora Hostinského podle Schillerova dramatu, hudba od Zdeňka Fibicha. V novém díle je slovo přísně deklamováno na způsob Wagnerova slohu s instrumentálním doprovodem, v němž se pevně stanovené hudební motivy objevují vždy v novém, podle okamžité situace se měnícím a charakteristickém zabarvení. Vše prý je vypracováno po hudební stránce velmi svědomitě, se zvláštním smyslem pro dramatický výraz, technicky brilantně a s neobyčejným zvládnutím všech prostředků hudebního umění. A téhož dne Wiener Allgemeine Zeitung otiskl zprávu zakončenou jemným popíchnutím. Nevěsta Mesinská jako opera je nejnovější hudebně jevištní dílo. Objevilo se v Praze, kde upravil profesor Otakar Hostinský podle Schillerova mistrovského díla scénář pro Národní divadlo. Hudbu dodal v Praze žijící hudební ředitel Fibich a jak se Hostinský věrně držel Schillera, tak věrně se Fibich držel Wagnera.

a provedena pouze 8krát. Vzkříšena byla až 9 let po skladatelově smrti, roku 1909, tehdejším šéfem Opery Národního divadla Karlem Kovařovicem. Vraťme se však zpět k dnes uváděné nahrávce Fibichovy opery Nevěsta Mesinská, kterou vysíláme na stanici Český rozhlas D-dur a z níž nás nyní čeká druhé dějství. V tichu knížecích síní se znovu shledávají oba synové s matkou, Donou Izabelou. Dovídají se, že blažená chvíle smíření přivede do jejich rodinného kruhu i sestru, o níž dosud nevěděli. Knížeti, jejich otci, totiž kdysi byl vyložen jeho zvláštní sen tak, že narodí-li se mu dcera, bude příčinou záhuby obou jeho synů. Kníže proto nařídil následně narozenou holčičku zabít. Ale matka, Dona Izabela, dítě tajně zachránila, protože i ona měla sen, jehož výklad říkal pravý opak. Narozená dcera přinese smír mezi oběma bratry. Dnes, kdy byl spor ukončen, může svoji dceru uvést do rodného domu. Manuel i Cezar svěřují matce, že nejen sestra, ale i jejich nevěsty budou s nimi sdílet blažené chvíle smíření. Kněžnin věrný sluha Diego, který byl vyslán, aby dívku přivedl, se však vrací sám a sděluje, že dívka byla unesena. Don Manuel začíná tušit hroznou pravdu.

Na stanici Český rozhlas D-dur doznělo druhé dějství opery Nevěsta Mesinská od Zdeňka Fibicha na libreto Otakara Hostinského podle stejnojmenné tragédie Friedricha Schillera. Posloucháme studiovou nahrávku vydavatelství Suprafon z roku 1975 a v nastudování dirigenta Františka Jílka. V hlavních úlohách zpívají Libuše Márová, Dona Izabela, Václav Zítek, Dona Manuel, Ivo Žídek, Don César a Gabriela Beňačková, Beatrice. Hraje orchestr Národního divadla v Praze. Jak bylo zmíněno, Fibich vytvořil hudebně psychologicko-dramaticky detailně propracovanou partituru opery ve velmi krátké době, za pouhý rok a dva měsíce od chvíle, kdy od Otakara Hostinského obdržel libreto. Skladatel se důsledně držel výchozí koncepce, tak jak o ní mnohokrát s libretistou hovořili. V opeře není výrazný rozdíl mezi árií a recitativem. Východiskem je plynulá oscilace mezi těmito dvěma póly. Celkové zhudebnění odpovídá Wagnerovskému požadavku hudebního dramatu, totiž plynulého proudu hudby, ale na rozdíl od něho se nevyhýbá sborům a ansamblovým scénám. Co je však v dobovém hudebním kontextu jistě pozoruhodné, je, že jak monology, tak i dialogy se vyznačují bezchybnou českou deklamací, jaká byla u českých skladatelů této doby ojedinělou výjimkou. Je více než zřejmé, že celkový způsob Fibichova zhudebnění, který uplatnil v Nevěstě Mesinské, v českém prostředí výrazně předběhl svoji dobu. První významnější české opery, v nich se dostává do popředí hudebně deklamační princip anebo hudební tok vytvářený krátkými nápěvkovými, respektive motivickými úseky, se začínají objevovat až na přelomu 19. a 20. století a později. Snad právě pro zmíněnou hudební náročnost obtížně usilovala Fibichova Nevěsta Mesinská o přízeň divadelního obecenstva, byť bývala relativně často uváděna, zejména na domovské scéně Pražského Národního divadla, ale především z důvodu svého historického významu pro vývoj české opery. Po březnové premiéře a šesti reprízách roku 1884 následovalo ojedinělé představení v roce 1888. Zásadní význam pro docenění a další šíření Fibichovy opery mělo nastudování Karla Kovařovice v Národním divadle v roce 1909. Další premiéry na této scéně proběhly v letech 1920, 1938, 1945, 1963 a naposled roku 1979. Na mimopražských operních scénách se Nevěsta Mesinská začala objevovat až po první světové válce v letech 1919 až 30. Nicméně ani po druhé světové válce po roce 1945 nebyla tato Fibichova opera často inscenována. V letech 1950 až 81 ji vždy pouze v několika představeních uvedla divadla v Liberci, v Opavě, v Brně, v Olomouci, v Plzni a v Ostravě. Poslední novodobé české nastudování této opery se uskutečnilo v roce 2018 v plzeňském divadle Josefa Kajetána Tyla, kam se po 42 letech vrátila. A pro úplnost zmiňme i naprosto ojedinělá nastudování mimo český region. V roce 1928 ve Slovenském národním divadle v Bratislavě, čili v tehdejším Československu, a v roce 2015 nastudování divadla v Magdeburgu. Potud malý inscenační výčet, který jde ruku v ruce s Fibichovou operou Nevěsta Mesinská, která by si v 21. století zcela určitě zasloužila daleko více inscenační pozornosti všech velkých divadelních domů. A nyní již třetí dějství zmíněné Fibichovy opery. Tu je jeho obsah. Don César se zamiloval do dívky, kterou spatřil v chrámu. Jeho družina vypátrala její úkryt a přišla vzdát hold nevěstě svého pána. Tu však přichází Don Manuel, který svou lásku ukryl v městě, poté co ji unesl z horského kláštera. Právě ve chvíli, kdy se dovídá, že jeho vyvolená je jeho vlastní sestrou, jsou překvapeni Donem Césarem. Dříve než Manuel může říci slovo vysvětlení, je zavražděn bratrovou rukou.
Když pak Cezar pochopí, jak nespravedlivého a hrozného činu se dopustil, nedbá matčiných a sestřiných prozeb a pomstí bratrovu smrt. Vlastní rukou ukončí svůj život. Osud mesinského knížecího rodu se tak naplnil podle věždby.

Na stanici Český rozhlas D-dur dozněla opera Zdeňka Fibicha Nevěsta Mesinská na libreto Otakara Hostinského podle stejnojmenné tragédie Friedricha Schillera. Poslouchali jsme studiovou nahrávku vydavatelství Suprafon z roku 1975 a v nastudování dirigenta Františka Jílka. V hlavních úlohách zpívali Libuše Márová, Dona Izabela, Václav Zítek, Don Manuel, Ivo Žídek, Don César a Gabriela Beňačková, Beatrice. Hrál orchestr Národního divadla v Praze. Celé pěvecké obsazení nahrávky je na webových stránkách Českého rozhlasu D-dur. Obsah opery byl citován z publikace Ladislav Šíp, Česká opera a její tvůrci. V pořadu byly dále volně citovány úryvky z publikací Jaroslav Jiránek, Zdeněk Fibich, Jitka Ludvová, Hudební divadlo v českých zemích a úryvky z dobových kritik v překladu Vlasty Reitererové. Ve zbývajícím čase si na stanici Český rozhlas D-dur nyní dopřejeme malé komorní intermezzo, v němž i nadále bude znít hudba Zdeňka Fibicha. Ale nejprve však malá rarita v podobě hudby Richarda Wagnera, již bude známá symfonická báseň pro komorní orchestr Siegfriedova Idyla v dobové úpravě Wagnerova spolupracovníka a aranžéra, ukrajinského klavíristy Josefa Rubinsteina. Hraje Michail Rudy.

Michael Rudy přednesl symfonickou báseň Siegfriedova idyla od Richarda Wagnera v dobové úpravě pro klavír od Josefa Rubinsteina. A nyní se vraťme k hudbě Zdeňka Fibicha. Z jeho komorního díla si nejprve v podání souboru Ensemble Villa Musica poslechneme třívětý kvartet pro housle, violu, violončelo a klavír E-moll opus 11.

Tak to byl kvartet pro housle, violu, violončelo a klavír e-mol opus 11 Zdeňka Fibicha. Hrál soubor ansámbl Villa Musica. Následující skladbou se přeneseme do poetického světa plného představ a pocitů, které mohou navozovat rozličné malířské náčrtky a které se Zdeněk Fibich svojí hudbou pokusil vyjádřit. V podání Tomáše Výška si poslechneme Fibichův cyklus klavírních skladeb Malířské studie opus 56. Jehož jednotlivé části mají názvy Lesní samota, Spor masopustu s postem, Rej blažených, Io a Jupiter a Zahradní slavnost.

Divadlo bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Krásný večer při poslechu stanice D-dur přeje Olga Ješková. Hudební skladatel Miloslav Kabeláč prožil celý svůj život ve 20. století. Prošel tedy všemi peripetiemi, které tato doba přinesla. Nacisti ho připravili o zaměstnání v Českém rozhlase a následně komunisti o možnost být slyšen jako tvůrce nové hudby. Jenom 60. léta přinesla uvolnění, kdy osobnost jeho rozmachu mohla nabrat dech. Svou 6. symfonii s podtitulem Koncertantní dopsal v roku 1961 a myslel ji pro solistu Vladimíra Říhu. Je tedy psána pro klarinet a orchestr se dvěma klavíry s využitím reprodukované hudby z magnetofonového pásu. Dnes se ujal jeho partitury dirigent a skladatel Marko Ivanovič, stojící před pražskými rozhlasovými symfoniky. Ten vytvořil s tímto orchestrem komplet kabeláčových symfonií u firmy Suprafon, takže je dnes možné si poslechnout, jak velkou skladatelskou osobnost Miloslav Kabeláč představoval.

dozněla 6. symfonie zvaná Koncertantní pro klarinet a orchestr se dvěma klavíry a magnetofonovým pásem od Miloslava Kabeláče. Přednesli ji rozhlasoví symfonikové pod taktovkou Marka Ivanoviče.

Alfred Šnitke se narodil před druhou válkou, takzvanou Velkou vlasteneckou, jak ji nazývali v sovětském Rusku. Přesto komponoval nezávisle na požadavcích tehdejších představitelů a vytvořil báječné dílo uprostřed velkého tlaku sovětského marazmu. Poslechneme si 4 hymny pro violončelo a instrumentální soubor. Každý z těchto hymnů má svůj speciální, velmi specifikovaný způsob tematické práce a současně je vytvořena pokaždé jiná barva zvuku, zvolením jiného doprovodného nástroje k violončelu. Každý ze 4 hymnů je dedikován jinému vynikajícímu čelistovi 60. a 70. let v Sovětském svazu. V instrumentálním doprovodu uslyšíme postupně kontrabas, fagot, harfu, čembalo, tympány a zvony. Solistou na violončelo na naší nahrávce je Thorleif Tedéen. Na doprovodné nástroje hrají postupně členové dánského rozhlasového orchestru. Řídí Leif Segerstam.

Čtyři hymny skladatele Alfreda Schnittkeho přednesl solista na violončelo Thorleif Tedéen. Na doprovodné nástroje hráli členové dánského rozhlasového orchestru. Řídil Leif Segerstam. Americký skladatel John Cage byl především poctivým hledačem a bouřlivým experimentátorem. Chtěl najít budoucnost hudby a neohlížet se po nikom a nestavět se na ničí ramena. Poslechněme si jeho sonáty a interludia pro preparovaný klavír. Vznikly hned po druhé světové válce. Pod pojmem preparovaný je nutno si představit úpravu zvuku strun tím, že se mezi ně vkládají různé předměty, které potom mění jejich barvu zvuku i jejich sílu a délku znění po úhozu. Všechny tyto požadavky jsou podrobně vepsány autorem do partitury. Budeme poslouchat interpretaci slovenské pianistky Nory Skuta. Ta totiž mohla ještě konzultovat své pojetí přímo s autorem.

0: Slovenská klavíristka Nora Skuta přednesla sonáty a interludia pro preparovaný klavír skladatele Johna Cage.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Uprostřed znění hudby 20. století nabízím překvapivě dílo mladičkého Claude Debussyho. Na konci 19. století hledal těsně po studiích svůj nový jazyk, aby se vymlkl z vlivu svých učitelů. Jeho partitury jsou tedy první takty směřující od romantismu k impresi. Od Chabriera a Delíba k Debussymu. Premiéra tohoto díla se odehrála až v únoru 2012, protože hudební vědci sice o existenci partitury věděli z dopisů, ale v rukou ji neměli. Našla se kupodivu v newyorské knihovně, a to ještě v ne zcela dokončeném stavu. Třetí větu, nazvanou Sen, musel zinstrumentovat skladatel Philip Manoury, aby tím opus zkompletoval. Takže nyní zazní práce 21letého Debussyho a my v ní můžeme hledat stopy hudební imprese. Na dobové nástroje opus přednese ensemble zvaný Les Siècles, tedy staletí, pod taktovkou Françoise Xaviera Rota.

Poslouchali jsme první orchestrální svitu Claude Debussyho v podání ansámblu zvaného Les Siècles. Řídil François-Xavier Roth. Třetí větu instrumentoval skladatel Philippe Manoury. Dva britští vynikající hudebníci, totiž Thomas Adès, což je skladatel, dirigent a klavírista, spolu s Anthonym Marwoodem, ověnčeným mnoha světovými cenami, dali vznik kompletu dvou CD, na nichž shromáždili díla Igora Stravinského pro housle a klavír. Oba mají dnes za sebou ohromnou řadu zkušeností, ale jsou zase na druhé straně ještě natolik plní energie, aby byli schopni tu, která je ve Stravinského partiturách, správně přečíst, nasát a dál předat posluchačům. Igor Stravinský po poradě s přítelem Daškinem ve snaze zpřístupnit svá díla veřejnosti začal instrumentovat ta nejvýraznější melodická místa ze svých baletů pro housle a klavír. Tak se jeho hudba mohla ve 30. letech v Petěrburgu lépe prezentovat. Divertimento, které vyslechneme, je inspirováno Čajkovským a pochází ze Stravinského baletu Polibek Víly. Hrají Anthony Marwood a Thomas Adès.

Houslový virtuos Anthony Marwood přednesl divertimento od Igora Stravinského pro housle a klavír. U klavíru seděl skladatel a dirigent Thomas Adès. K písňovému cyklu Sylvie Bodorové prozradím jen to, že je psán a také inspirován moravským básníkem Janem Skácelem. Bodorová vybírala básně o vodě a protože na tyto texty se píše tak snadno, není sama.

kdo se jimi nechal vést ke komponování. Nicméně tento cyklus byl objednán v roce 2008 dvěma americkými umělci a premiéru měl v Sydney roku 2010 spolu s dětským tanečníkem malým Timothy Josephem Cheekem. Autorka svůj cyklus nazvala Jabloňový vlak. Na naší nahrávce uslyšíme zpívat sopranistku Olgu Jelínkovou. Na klavír doprovází Američan Timothy Cheek.

Sopranistka Olga Jelínková spolu s klavíristou Timothy Cheekem přednesli písňový cyklus nazvaný Jabloňový vlak od Sylvie Bodorové. Anglický skladatel Gavin Breyers o své hudbě říká, že vzniká jinou cestou. Říká, že je to cesta doteků se životem a pocity obyčejných lidí. Zkomponoval klavírní koncert se sborem, plný emocí a barev, podepřený poezí skotského básníka Edwina Morgana. Virtuozita solového nástroje je eliminována, nebo ještě lépe, je pouze ve službách impresivního líčení skotské krajiny a plynoucí řeky. Podtitul koncertu totiž zní The Solway Canal. Dílo přednese holandský pianista Ralph van Raat spolu s amsterdamským sborem a komorním orchestrem nizozemského rozhlasu. Řídí Otto Tausk.

Dozněl koncert pro klavír, sbor a orchestr s podtitulem The Solway Canal od skladatele Gavina Bryerse. Zhudebnil báseň Edwina Morgana. Klavíristu Ralfa von Rata doprovázel nizozemský rozhlasový orchestr a sbor, řídil Otto Tausk.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Krásné nedělní ráno přeje posluchačům stanice D-dur Vanda Dobrovská. Dnes stejně jako včera jsme zváni na návštěvu k hudebnímu skladateli Martinu Smolkovi. Dobré ráno, Martine.
1: Dobré ráno.
0: Martine, zahájili jsme dnešní nedělní setkání koncertem pro fagot G-moll od Antonia Vivaldiho. Solistou byl Peter Whelan a jeho orchestrálním partnerem soubor Jupiter, francouzský soubor, s uměleckým vedoucím Thomasem Dunfordem. Takže zřejmě skočíme rovnou in medias res.
1: Je ráno a já jsem často v té situaci, že prostě vstanu první a pustím si v kuchyni potichu rádio. A dost mě štve, když nastoupí nějaký symfonismus 19. století nebo dokonce zpívání operní, protože to musím tlumit prostě a hrozí to, že to tady ostatní probudí. Jo? Takže mně se líbí, když rádio třeba, že já si pouštím tu Vltavu, snad se to tady smí říct, snad to není reklama nežádoucí.
0: Je to naše sesterská stanice.
1: Tak prostě mám rád, když hraje nějaký baroko a ne něco, co duní nebo křičí. Takže jsem si řekl, že tady taky po ránu prostě budem pouštět takovouhle jemnou hudbu, která neruší sousedy. A na to se ten Vivaldi hodí, i když teda tady je zvláštní zvuk toho barokního fagotu. To je skutečně fenomén. Ono to zní, já jsem si myslel, že fagot znám, ale tahle ta nahrávka mě úplně jako ještě posunula jinam. On je takovej jakoby zároveň drsnej a zároveň sametovej. A trochu hůňatej, jako medvěd. Jednak to hraje na nějaký historický nástroj, a jednak má tu specializaci ten člověk na starou hudbu, studoval starou hudbu, tak a možná má ještě nějaký svůj osobní taky způsob. Prostě to zní hodně zvláštně, trochu to místy může i připomínat saxofon, ne-li didgeridu. A dobrý je, že ten nástroj působí nemotorně, ale přitom ten hráč je naprosto brilantní. On to ovládá, on s tím žongluje úplně. Takže to je taková hudba, na kterou se nezasním, jo? Která není tak, jako mě dojímá třeba nebo rozněžňuje ta barokní flétna, tak to tady nenastoupí. Tady člověk zůstane jaksi při rozumu, chladnější, ale je to zážitek.
0: Tak je na místě, abychom zůstali bdělí, protože nás čeká ještě spousta krásné hudby, kterou má Martin Smolka pro nás přichystánu. A hned pokračujeme Luigi Legnani.
1: To jsem vybral hlavně kvůli interpretu. Pavel Štajdl, kytarista, je můj kamarád letitý.
0: Také jsme byli u něj na návštěvě.
1: Ano.
0: A mluvil o tobě.
1: A všechny jeho CDčka prostě mám a patří k těm mým nejoblíbenějším. To taky se nemusí poslouchat soustředně, to taky dělá dobrou náladu, když se to nechá v pozadí. Ale to soustředění se vyplatí, to pak ten zážitek je silnější. No a první setkání s Pavlem, to musím říct, když mě bylo 19, tak jsem po maturitě nastoupil na konzervatoř a hned první zimu se stalo něco úplně výjimečného, nevím proč, jsem prostě přišel do školy asi v 7:30, strašně brzo. A jak byl prosinec, tak byla ještě tma, v každé třídě bylo piano, tak jsem v nějaký té třídě, kde mělo pak začít vyučování dějin hudby nebo čeho, tak jsem si preludoval na piano, něco jako blues. No, po tmě ve zcela spustlé budově. A najednou se rozletěly dveře, dovnitř prostě vnikla rozesmátá blondětá hlava. A ta hlava zpívala k tomu mýmu blues prostě fantastický, jak černoch, jo? Jak originál bluesovej, s takovým nakřáplým hlasem, se spoustou kudrlinek, dotahování, překrásně prostě, no. Ale hlavně z něj šla taková dobrá energie kamarádská, no. Tak brzo jsem zjistil, že Pavla Štajdla zná celá škola, i když jsme byli ve druhém ročníku, protože je to prostě člověk, který rozdává radost a je dobrosrdečný a přátelský. No a pak, když jsme se skamarádili, no tak jsem ho často slyšel hrát a zpívat i cvičit, ale on uměl úžasně, krom toho teda, že hodně cvičil na tu kytaru, jo, že on ji skoro neodkládal, tak taky, když byl mezi lidma, tak prostě hrál všelijaký blues a bluegrass a svý písničky měl na Kainarovi verše. A teď to jeho provedení, to je zcela jako unikátní. To má spoustu takových virtuózních ozdůbek, jak v tom zpěvu, tak v nakládání se slovy, všelijaký slabiky prostě zopakuje, třeba udělá z nich trilek. A na tu kytaru samozřejmě spoustu věcí, které nikdo jiný neumí. No a další věc, kterou o něm chci říct, je, že je to veliký znalec a milovník, a to máme společný, Hrabala, Bohumila Hrabala. A proč, čím, že jo, Hrabal, žili jsme prostě v hrozný době. Tam jsme pořád v nějakém tom roce 79 a všechno bylo pokroucený, oprýskaný, sfalšovaný a Hrabal to všechno uměl vidět vlastně laskavým pohledem. Někdy je to drsný, ale měl velký smysl pro humor a pro takový absurdní trochu vidění toho světa, v kterém jsme žili. No a tohle to všecko. Pavel pak vyhrál soutěž Paříži a pak emigroval do Holandska, aby mohl nějak svobodněji prostě se věnovat svojí profesi. Tam zažil dost těžký léta první, kdy prostě neměl hned to hraní a nesnadno se živil a strašně pořád cvičil a pracoval na sobě, kytaristicky i lidsky. No a nakonec se z toho vyloupl tak zvláštní způsob hraní na tu kytaru, že se z ní stal zcela jedinečný kytarista. A já to slyším tak, že on dokázal nějak vlastně až zázračně dostat do toho svého hraní na kytaru všechno to, o čem jsem mluvil. To blues, ten ochraptělej hlas, tu klopitavou rytmizaci nějakého bluegrassu a i tu atmosféru toho Hrabala a to všechno já tam nějak slyším v tom, jak on na to hraje.
0: I v té klasické hudbě.
1: Ano, o tom právě mluvím. Třeba tady, jak hraje toho Leňányho, ale i jak hraje Paganiniho a Merce a další skladatele, většinou jde tady o ten počátek 19. století, ta Beethovenova doba nebo Rossiniho, protože tenhle ten Leňány, který ho budeme poslouchat, to byl vrstevník a snad i kamarád Rossiniho. A napsal taky 630 kapričí, který třeba tím, jak jsou tam různý tóniny, mají něco společného s Bachovýma preludiama, je to taková jako komplexní skladba, ale ty skladbičky jsou krátké, takže si jich můžeme poslechnout celou hrst. No ale ještě bych měl trošku jako vysvětlit, jak to dělá teda, že tam tohle to všechno má, jak tvrdím. On totiž vytáhl na světlo různé věci, skladbičky, které se moc nehrály, anebo se hrály nudně. Jo, z toho raného romantismu nebo pozdního klasicismu takový vlastně jednoduchý osmitaktový skladbičky, kde nic moc nebylo. A on právě přišel na to, že asi ti doboví virtuozové, kteří pro tu kytaru psali, si tam ty svoje vyhrávky nepsali a že prostě to dozdobovali. A do tohohle toho se dal a opravdu tam jakoby lze zaslechnout tu ochraptělost, tu určitou i klaunerii, takovou lehkou nesymetričnost. Jo? On má ruce úžasně brilantní, ale přesto třeba ty stupnice někdy nejdou úplně jako strojově, protože on zná tu geniální míru, jak do toho dostat člověčinu. Tak poslechněme si, jestli mám pravdu.

0: podání Pavla Štajdla jsme vyslechli několik kapričí od Luigiho Legnaniho. Vybírá hudbu pro dnešní nedělní dopoledne Martin Smolka.
1: Tak Scarlattiho jsem taky vybral vlastně kvůli interpretovi. Čembalista Jean Rondeau. A řeknu, jak jsem ho vlastně objevil. Náhodou jsem narazil někde na video, někde na internetu, rozumí se, kde zpívala taková fascinující pěvkyně francouzská barokní hudby a kolem ní byl ensemble. A jak to bylo video, tak já jsem dřív to nesnášel, třeba v televizi se dívat na hudbu, jo. Mě to vyrušovalo, jak se furt nakukuje někomu do ucha a tak z těch muzikantů. Ale zjevně i v tomto svět pokročil a už umějí to nafilmovat překrásně, v tomhletom případě rozhodně. Takže úplně mě vtáhlo, jak ten ansámbl kolem té pěvkyně, s jakým nadšením, s jakým nasazením hrajou. A taky, jaký jsou to zajímavý lidský typy. Tam seděl violista, který vypadá jako Arvo Pärt. I včetně toho vyzařování takového. Loutenista, který pořád takhle naklání ucho nad tu loutnu, jako fakt se s ní mazlí. Jo. Loutna, připomínám, že tamto tělo trošku vypadá jako mamutí půlka ořechu vlašskýho, z té skořápky teda, tak on takhle ucho pořád na té skořápce lásky plně. No a pak tam prostě seděl čembalista, takový přikrčený, vlasy, vypadá trochu jako kapitán Nemo z té Verneovky. A ten prostě hraje něco velmi živýho, technicky těžkýho a přitom visí očima na té zpěvačce. Očima, který ji úplně jako probodávají, ale určitě je to teda to soustředění, aby prostě to hrálo co nejlíp spolu. No a pak jsem teda pátral dál a zjistil jsem, že ten člověk se jmenuje Jean Rondeau, ten čembalista, že je to vlastně excelentní solista, že je neuvěřitelně mladý, že mu ještě snad není 30 a že už před lety v Praze na soutěži Pražského jara měl nějaký úspěchy a že taky má krásný solový nahrávky, včetně takový mamutí nahrávky natočil pro holandskou Bach Society celý Goldbergovský variace. Strašně zajímavě, ale takhle jako efektní a na první pohled strhující je teda právě, jak hraje toho Scarlattiho. Tam totiž, když jsem pak našel to video, kde hraje Scarlattiho, taky je vidět, jak pracuje s prstama. Že s nima skoro nehýbe. Že má tak jako položený lehce na těch klávesách a dělá jenom ty nejnutnější pohyby. Jo? Žádný zbytečný frmoly. Takže člověk slyší virtuózní zatáčky, vidí chlapíka, který hází hřívou, ale ty ruce jsou úplně prostě ukázněný. A teď u čembala člověk neví, jak to dělají, že některý hlas je slyšet víc a některý míň. Když si na to sáhnu sám, tak to hraje všechno furt stejně. Nedá se s tím nic dělat. Jsem proto zkoušel komponovat a vylámal jsem si o to zuby. A tenhle ten čaroděj, zase z toho videa mám dojem, že tam je hodně důležitý, jak dlouho tu klávesu podrží. A že on některé tóny, kterými na piáně prostě nedržíme, protože máme jiné prostředky, takže on je podrží a tím oni nějak přes něj a třeba to vynese tu melodii. Nebo kdo. Je to fakt čaroděj a vybral jsem dvě věci od toho Scarlattiho, kde by mělo být patrný, jak je to brilantní, že tak Scarlatti je znám, jakože je to brilantní, že tam spousta ozdob, trilečků, takový jako pěny, no tak si to poslechněme.

0: Jean Rondo hrál na čembalo samozřejmě, jak jsme slyšeli, dvě sonáty od Domenika Scarlattiho, sonátu A-mol a sonátu D-mol. Jsme na návštěvě u Martina Smolky a...
1: Budeme poslouchat árie od Vivaldiho v podání pěvkyně francouzsky Léa Desandes a ona je mladinka, jí taky ještě není 30. A zpívá naprosto brilantně. To je vlastně to, jak jsem říkal, že jsem objevil ten ensemble. A teď ona je mezzosoprán, jo? Má takovou temnou barvu, ale přitom umí i do zcela sopránových výšek. Jo? Uslyšíme tam nějaký H2. No dokonale prostě. Koloratury tam jsou strašně těžké a ona precizně ladí. I v těch skocích Vivaldi někdy surově nechá ty pěvce skákat víc jak oktávu. No a k té vší technice, která je u toho mládí prostě neuvěřitelná, je tam ještě velmi sugestivní výraz, jak se to na toho Vivaldiho sluší, je tam ten italský temperament, nevím, jestli už jsem říkal, že ta Léa Desandes je prý poloviční francouzská, poloviční italka, takže tam prostě je ten italský vášnivý sugestivní výraz i výslovnost. Tam třeba tady v té první árii, co budeme poslouchat, je slyšet několikrát, jak zpívá barbary. Barbaři, aj, tam ten výraz jasný. Takže teď budeme poslouchat dvě árie. Armate face et aguibus a cum dederit. A to jsem si ještě nevypsal, z kterých je to opera.
0: Tak to já dodám, protože to výjimečně není z poličky s Martinovými CDčky, ale je to z našeho rozhlasového archivu. Armate face et aguibus je z oratoria Judita Triumphans a cum dederit je z kantáty Nisi Dominus.

0: Takže to byly dvě árie z Vivaldiho hudebně dramatických děl v podání mezzosopranistky Lei de Zandre.
1: A doprovází ten ansámbl Jupiter, který vede Thomas Dunford. A to je právě ten loutnista, co pokládá to ucho na tu loutnu. Dělá to i tady, předpokládám teda. A teď budeme poslouchat árii, která má přes 10 minut. Ta hudba začíná, může to trošku připomínat Vivaldiho z ročních dob. Je tam takový bohatý, barevný basso continuo, čembalo a loutna, to jsou ti naši dva hrdinové dnešní. A moc se mi líbilo, co jsem se dočetl v časopisu Harmonie v recenzi od Diny Schneiderové, že linka continua tu a tam vybíhá z partitury jako nečekaný taneční úkrok, šibalský úsměv. Tak ta to moc pěkně postihla a ten zpěv je, už jsem to vlastně všechno říkal, o tom, jak je to těžký a virtuózní. A tady v té árii navíc, která ona užívá neuvěřitelně širokou dynamiku, i ten ansámbl, jo, tam jsou prostě místa, kde se do toho opírají naplno. A pak zase ta hudba úplně se stenčí na jednohlas, nebo ten zpěv a tu a tam ťuk od nějakého nástroje a dělají to úplně tichonci. Takže doporučuji to poslouchat, jako si prohlížíme třeba obraz v galerii. Opravdu poodstoupit, pak se jít podívat na nějaký detail. Stojí to za to. A v té druhé Agitata da due venti, tam jsou ty extrémně těžké koloratury. Ano, a ta předchozí, o které jsem mluvil, tam ty koloratury nejsou, ta je taková klidnější, pomalá, ale je tam fascinující to vypracování těch detailů v tom kontinuu a to úžasné dynamické rozpětí, dynamické i emocionální.

0: To bylo fenomenální umění mezzosopranistky Leide Zander a jejich spoluhráčů ze souboru Jupiter s uměleckým vedoucím Thomasem Dunfordem. Martin Smolka je naším dnešním hostitelem a jak se nám včera Martin svěřil, tak rád postupuje chronologicky, respektive v tom výběru pro naše dvě víkendová dopoledne postupoval chronologicky, ale já teď vidím, že do 20. století jsme se tentokrát dostali velmi rychle, protože už tato chvíle nastává teď.
1: Tady jsem to seřadil jinak. Protože nejdřív jsem měl spoustu staré hudby, která je zpívaná a už by to bylo jednotvárné, už by to vlastně trochu kradlo pozornost, tak jsem mezi to vložil různá překvápka, tohle možná bude největší, protože to je skladba, která trvá celých 35 minut a je to americká minimal music, dokonce vlastně zakládající skladba tohodle toho stylu milého uchu a monotónního. Autor se jmenuje Terry Riley a skladba se jmenuje In C, míněno jako v C-dur. A hraje Veni Academy, což je slovenský ensemble a vede ho můj kamarád, od něhož mám to CDčko, jestli se nepletu, Daniel Matěj. A já jsem vlastně na ně pyšnej, protože tato skladba, ta opravdu se hraje hodně. Dokonce existují takové rituální jako představení, že jednou za rok mají výroční provedení In C a ty skladby už je od roku 64 přes půl století. Takže opravdu je mnoho interpretací, mnoho nahrávek a protože je to skladba pro volné obsazení, musí být nějaký počet nějakých nástrojů, ale ty pravidla jsou volný velice, tak vlastně ty nahrávky taky jsou velmi různý a je zajímavý je srovnávat. A řekl bych, že tato od nás, tady z Československa bývalýho, je velmi zdařilá. Ta skladba se hraje z jedné stránky not a je to 53 repetic. Některý jsou úplně kratičký, jedný kratší má 2/16, některý jsou dlouhý, jakože i třeba 4 celý noty. A hrajou všichni z těch stejných not, ale hraje se počet repetic každý té buňky, který není předem dáno, tam se rozhoduje ten hráč jako v průběhu a musí teda naslouchat ostatní, musí poslouchat, co to dělá dohromady a správně se rozhodnout, jak tam přiloží to svoje polínko a výsledek je takový anarchický kánon. Všichni hrajou za samý, ale v různých prostě rytmických posunech. No, já jsem tuhle tu skladbu vícekrát hrál a hodně teda rád a hodně s nasazením. V tom souboru Agon jsme to dělali už v letech 80., kdy to mělo i takovou jako trošku vůni nějaký události neoficiální. A můžu říct, že asi je to dostupné i pro posluchače, ale když to člověk hraje a ještě je tam to fyzické nasazení a soustředění veliký a to všechno, takže vlastně je to takový až na pokraji tranzu. Protože ta hudba je monotónní, pořád v jedné tónině opravdu, ale zároveň je energický puls. Všichni hrajou v takovém společném driveu. Většinou se to dělá s nějakýma bubeníkama, který třeba ani nejsou z vážné hudby a dělají opravdu tam nějaký základ takový živoucí. A stává se, že to tempo trošku jako se zvyšuje a že to celý teda vyústí navzdory té monotónnosti do takového nějakého tranzu. No a tady na té nahrávce slovenské je ještě zajímavé to, že oni nezařadili žádné basové nástroje, takže to má takový světlejší zvuk. Určitě tam není nic pod malý C, možná dokonce ani ne pod C1.
0: Ona ta skladba taky může trvat různě dlouho. Tady říkáš, že má 35 minut, já jsem ji slyšela i hodinovou a vzpomínám si, že jsem ji slyšela ale i pod 20 minut a že mě to velmi zarmoutilo.
1: No, rozumím.
0: Takže si poslechneme teď od Terryho Rileyho In C v podání souboru Veni Academy.

0: skladbu In C od Terryho Rileyho hráli členové souboru Veni Academy.
1: Další CDčko jsem dostal až ze Španělska od Adriana de Mochi a je to soubor staré hudby Malá Punika a oni zpívají a hrají hudbu zvláště krásně z období kolem roku 1400, z toho přelomu středověku renesance, kdy v Avignonu se pěstoval styl Ars Subtilior, což je hudba plná takových složitých rytmů, nezávislých hlasů. Je to jako, jak každá epocha hudební skončí něčím hodně složitým. Říká se tomu často manýrismus. Tak i tato, pak ta raná renesance zase byla jednodušší. No a já jsem si myslel, že to taky hrajou nějaký mladý, že to je nějaký objev. A pak jsem zjistil, že ty nahrávky jsou z 90. let. A vlastně nevím, nakolik tam je ten původní autor z toho období kolem roku 1400, Paolo da Firenze, a nakolik tam prostě vložil své ten umělecký vedoucí toho ansamblu Pedro Memelsdorf. Protože ono to v něčem připomíná zase 20. století. Jo? Oni jsou to docela dlouhý kusy. A nemá to tu monotónnost, která mě vždycky nudila na dostupných nahrávkách gotické hudby, ale vlastně to má takovou zvláštní jako klenbu, že třeba na počátku slyšíme jenom jeden nástroj tak jako brnkat a pak se přidá nějaký hlas, pak to tak jako všelijak nepravidelně graduje a na konci se to zase dlouze rozpadá. Jo, má to takovou stavbu, která jakoby jsem si myslel, že k té epoše nepatří, že to se dělalo až za našich časů. Tak je to pro mě takové poslechové dobrodružství s otázkami.
0: Však tak to asi i je při té dnešní interpretaci staré hudby, že ta hudba v těch zápisech historických dostupná různým úpravám. V té oblasti historicky poučené interpretace je tohle asi docela běžná záležitost. Takže Paolo da Firenze pravděpodobně v úpravách Pedra Memelsdorfa, tři skladby Un Pellegrin Lena Virtù a Non più infelice.